0: Jan Bloudek, předseda Českého horolezeckého svazu, stále s námi na Radiožurnálu Sport. Tak dostaňme se teď úplně pryč ze Štvanice. Vy jste tady na tiskové konferenci mluvil i třeba o bezpečnosti na českých skalách. Tak kdybyste to měl nějak ve zkratce teď shrnout, na čem vlastně svaz pracuje?
1: Vlastně máme 14 oblastních vrcholových komisí, ty mají na starosti celou republiku, všechny skály, které jsou u nás v republice. Říkal jsem, že máme 15 000 skal a 110 000 lezeckých cest a všechny ty cesty mají nějaké jištění fixní. My se snažíme, aby všechno to jištění bylo certifikované, kvalitně zalepené podle technologických postupů, školíme správce skal, investujeme každoročně minimálně 1 000 000 korun, někdy i více do obměny jištění, protože řada těch cest byla vytvořena někdy dřív a to jištění ještě v té době nebylo certifikované. Nejhorší je, když je to osazené nějakými neodborně doma vybavenými jisticími prostředky. Teď se třeba ukázalo, že v Labských Pískovcích k nám přišly přes hranice z Německa nějaké úplně amatérsky vyrobené kruhy, které nemají tu požadovanou pevnost a mohly by vést k nějakým úrazům. Takže všechny ty cesty jsme zavřeli, správci vyměňují ty kruhy a dávají tam nové certifikované. Je to spousta práce, máme databázy, upozorňujeme všechny lesce, kde jsou uzavírky kvůli třeba hnízdění ptactva, spolupracujeme s ochranou přírody. Je to veliký balík práce, který není vidět a vlastně spousta lidí, kteří chodí les do skal, tak si ani neuvědomují, že tady zatím stojí práce stovek lidí, kteří vyjednávají s ochranáři, starají se o skály, vyměňují jištění a vnímají to tak, že to jištění se tam někde narodilo na té skále, že vlastně je to v pořádku, ale ani nemají tu představu, co je zatím práce a prostředků.
0: Adam Ondra tady chválil, v jakém stavu je české horolezení, ale přesto on trénuje v Itálii. České skály asi prostě nejsou ještě na takové úrovni, aby na nich mohly trénovat takové hvězdy, jako je třeba Adam Ondra.
1: To se nedá takhle úplně říci. U nás je specifická záležitost Pískovec. Ta tradice pískovcového lezení,

0: Česko, Saského, případně a Tržbách, to jsou světové unikáty, ale tam samozřejmě nejde až tak o ten extrémní sportovní výkon, který tam může být, ale vždycky tam hraje roli i ta psychická stránka věci, protože to je o tom i o nějaké vnitřní sebejistotě, odvaze. Ten lezec přitom může třeba i spadnout delší pád než při tom sportovním lezení, ale samozřejmě takové ty skály pro sportovní lezení, tak tam Španělsko, Itálie, asi i Švýcarsko je víc oblastí, kde je hodně takových těch extrémně těžkých cest, na kterých můžou lézt špičkoví sportovní lezci. Ne, že by u nás takové cesty nebyly, ale je jich opravdu trošku ve srovnání se zahraničím. Takže pokud je někdo vysloveně špičkový sportovní lezec, kterému jde o to vylézt tu nejvyšší obtížnost, tak většinou tu obtížnost jezdí lézt do zahraničí.
1: Na závěr rozhovoru s Janem Bloudkem, předsedou Českého horolezeckého svazu, se chci zeptat na nějaký univerzální návod pro někoho, kdo by třeba s lezením chtěl začít, ale chtěl začít bezpečně a zodpovědně. Tak jaká by byla odpověď?
0: Určitě by si měl najít ve své blízkosti nějaký oddíl a ne všechny oddíly zase splňují tyhle parametry. Některé oddíly jsou takové uzavřenější, nové členy nechtějí, ale jsou otevřené oddíly, které mají vyškolené instruktory, mají třeba vlastní horoškolu, máme síť garantovaných horoškol, které mají i naši certifikaci svazovou, čili určitě by se měli spolehnout na kvalitní instruktory, které je to naučí. Chystáme i klikmapu, kde bude tohle možné si zjistit na našich stránkách, což by mělo v brzké době se rozeběhnout. Takže ať se podívají k nám na stránky na seznam oddílů a zkusejí si najít oddíl, který má dostatek kvalitních instruktorů, ať už se lezení na umělé stěně nebo především lezení skalního, případně některé horoškoly je připraví i na vyšší hory podle toho, čemu se chtějí věnovat.
1: Díky moc, Jan Bloudek byl u mikrofonu Radiožurnálu Sport.
0: Děkuji vám.

0: Dobrý večer s Radiožurnálem, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Spojené státy od příštího týdne zvýší cla na dovoz aut z Evropské unie na 25%. V příspěvku na sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. 27 podle něj totiž neplní obchodní dohodu. Po automobilkách chtěla, aby konstruovali auta v továrnách na území Spojených států. Rozhodnutí zvýšit cla už skritizoval šéf výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernd Lange. V desítkách zemí po celém světě se dnes konaly prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisté vyšli do ulic měst, například ve Francii, v Turecku nebo Jižní Koreji, a požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a mír. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které protestující spojovali hlavně s válkou Spojených států a Izraele proti Iránu. Při dopravních nehodách v Česku letos v dubnu zemřelo 26 lidí, o 12 méně než loni. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Meziročně nižší je letos i celkový počet zemřelých od začátku roku. Do konce dubna je mrtvých 104, loni za stejnou dobu to bylo o 7 víc. Téměř polovina dubnových obětí nehod byly řidiči osobních aut. A na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna, letos s novou plavební komorou Rohatec Sudoměřice. Z ní se lodě poprvé dostanou až do Hodonína. Výstavba nového úseku stála téměř 400 milionů korun a zahrnovala i úpravy jezu nebo přístaviště v Hodoníně. Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 18 let nestačili v semifinále na Švédy 3-4 v prodloužení a o bronz se utkají zítra s Lotyšskem. Stoper Filip Kaša pomohl Žilině vítězným gólem ve finále proti Košicím ovládnout podruhé slovenský fotbalový pohár. Při vítězství domácího týmu 3-1 se střelecky prosadil ve 40. minutě. Záložník Krištof Daněk oslavil s Lincem triumf v rakouském poháru, a to po výhře nad Atachem 4-2 po prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D35 Úhořic a omezení na D6 u sjezdu na Lány. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Hořic je na vozovce kus dřeva, kilometr 112, D35 ve směru na Hořice Jičín, kus dřeva. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány stojí osobní auto. 26. kilometr má poruchu a blokuje odstavný pruh. Na silnici 102 z Prahy do Nového Knína čerstvá nehoda mezi odbočkami na Slapy a obec Buš se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor. A na Svitavsku pomaleji na půl cesty mezi Morašicemi a Vidlatou Sečí narazilo tam osobní auto do stromu a na místo míří policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz, desítka Pavla Horváta, znovu vyrazí mezi vás a náš fotbalový pořad s pětinásobným mistrem České ligy Pavlem Horvátem. Můžete poslouchat každé pondělí a čtvrtek a pokud ho máte rádi a jste z okolí Teplic, tak si napište do diáře termín 18. května. Je to pondělí v Teplickém domě kultury, vše začne v 19 hodin a jak je u jezdní desítky už zvykem, vedle Pavla Horváta usedne Antonín Panenka a jedním z témat tak jednoznačně bude také slavný Panenkův dloubák.
1: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
0: Mistrovství Evropy 1976 a zlatá penalta Antonína Panenky. A právě v tomto roce si připomínáme 50-leté výročí tohoto kopu, takže pokud chcete zavzpomínat, tak výjezdní desítka Pavla Horváta je tou pravou možností. Vedle Horváta a Panenky ještě usedne Jan Rezek, trojnásobný ligový mistr a aktuálně asistent trenéra a fotbalistů Teplic, takže samozřejmě budeme probírat také to, co se děje právě teď, tedy domácí ligu a blížící se mistrovství světa. Lístky na akci pořídíte na webu Radiožurnálu Sport. A mimochodem, když jsme mluvili o mistrovství Evropy 1976, tak pro vás připravujeme speciální seriál, který se právě dění v Bělehradu bude věnovat. První epizodu z dílny reportéra Jaroslava Plašila uslyšíte už zítra a tradičně v 7 hodin a 50 minut. A jelikož slavíme 50-leté výročí od Zlatého Bělehradu, tak vám nabídneme 50 dílů. První díl už zítra, 22 hodin 38 minut a za malou chvíli velký sportovní přehled.

0: Čeští hokejisté do 18 let si o zlato na mistrovství světa nezahrají. V semifinále šampionátu podlehli Švédům 3-4 v prodloužení a v souboji o bronz změří síly s Lotyši, kteří prohráli s domácími Slováky 0-1. A další zprávy přidá ve sportovním přehledu František Typovský. Vítám tě, hezký večer.
1: Pěkný večer. Českou hokejovou reprezentaci posílil na českých hrách třinecký Petr Sikora. Po výhře nad Finskem 3-2 čekají tým trenéra Radima Rulíka ještě dva zápasy, které nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. V sobotu se Švédskem a v neděli se Švýcarskem. Kapitán reprezentační dvacítky nahradil krátce po porážce v extraligovém finále zraněného Michaela Špačka. Petr Sikora mluví právě o rychlém přesunu z Třince do Českých Budějovic, kde se turnaj Eurohockey Tour hraje.
2: Jsem měl autogram já do Třinci a volal mi náš pan manažer Peterek. Oni se nám zbali a odjecel nejrychleji tady, takže jsem v 8 z Třince vyrazil a dojel jsem tady. Jsem se ještě stěhoval z bytu a celý byt mám v autě, takže jsem to přivezl tady i sebou. S tím českým dresem se cítím na tom ledě ještě líp než normálně.
1: Zraněný obránce národního týmu Filip Hronek po odstoupení ze zápasu s Finskem dnešní trénink vynechal a čeká na výsledky podrobnějších vyšetření.
0: Hokejisté Olomouce a Komety Brno mají staronové kouče. Hanáky povede do nadcházející extraligové sezóny Petr Fiala a brněnský celek jako majitel Libor Zábranský. Toho v realizačním týmu doplní jeho asistenti Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Vedení Komety zároveň představilo 10 nových posil a také předpokládaný termín prvního zápasu v nově postavené hale u brněnského výstaviště. Zveřejnil ho právě Zábranský v rozhovoru pro klubový web.
3: Ten cíl máme, aby jsme ten víkend 8.10. ledna se Spartou doma už hráli v nové aréně. Bude to teda nejenom organizačně a logistický masakr, ale i pro hráče to bude náročné, protože si myslím, že to bude nejvýsledovaná událost v republice jako sportovní, nemyslím jenom hokejová. A my na ten tlak musíme být připraveni.
1: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha nastoupí do 6. 8. finále playoff NHL proti Buffalu. Boston bude za stavu 2-3 na zápasy odvracet vyřazení a konec sezony v zámořské soutěži. David Pastrňák rozhodl předešlý duel gólem v prodloužení. Český útočník přiznává, že na odpovědnost je co by největší hvězda týmu zvyklý.
4: I do put a lot of pressure on myself.
5: Vytvářím sám na sebe velký tlak, ale už toho mám za sebou v kariéře hodně, takže to spíš používám jako motivaci. V těžkých chvílích to sice je někdy složité, ale pak je třeba soustředit se jen na detaily.
1: Boston nastoupí proti Buffalu po půl druhé ráno, v noci, tedy na zítřek. Už o půl hodiny dřív začne utkání Montrealu Jakuba Dobeše proti Tampa Bay. Kanadský celek vede 3-2 na zápasy, stejně jako Vegas Tomáše Hertla nad Utahem Karla Vejmelky. Jejich vzájemné střetnutí začne ve 4 ráno českého času.
0: Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce ve fotbalové šancelize. Za Duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš.
1: Fotbalisti Artisu Brno ve 26. kole druhé ligy remizovali 1-1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají 4bodový náskok na 4. Opavu, která ale má zápas k dobru. Pátá je o další bod zpět Příbram po domácím vítězství 2-1 nad Českými Budějovicemi. Zachraňující se Jihlava remizovala s Vlašimí 1-1.
0: Italský tenista Jannik Sinner porazil v semifinále v Madridu Francouze Fise 2-0 na a jako třetí hráč historie postoupil do finále na 5 turnajích Masters v řadě. Jednička světového žebříčku se navíc v neděli může stát prvním, kdo na akcích elitní kategorie získá 5 titulů za sebou.
1: Cyklista Tadej Pogačar třetí etapový triumf na závodu kolem Romandie v řadě nevybojoval. V hromadném spurtu se musel spokojit se 4. místem. Vítězství slavil Francouz Godon. V čele průběžného hodnocení má slovinský fenomén dál náskok 17 sekund před Němcem Lipovicem. Český cyklista Pavel Novák dojel na 48. místě a posunul se v celkovém pořadí na 53. pozici.
0: A basketbalisté obhájců titulu z Nymburka porazili Ostravu 101-67 a série na 4 vítězné se stěhuje do Slezska za stavu 2-0 pro Středočechy. 2-1 na zápasy vede Děčín nad Brnem, protože ho na poprvé před svými fanoušky porazil 82-66. Náskok 2-0 na utkání mají Pardubice Liberce po domácím triumfu nad Pískem 78-74.
1: V neděli se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii odstartuje i Keňan Justus Kipkorir Limo, který s časem 2 hodiny 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 sekund pomalejší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví za organizátory Jiří Nečásek.
6: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční. Vyne se hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
1: Hlavní závod začne v neděli v 8 hodin a nejen o jeho průběhu uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
0: Doplňuje na závěr velkého večerního sportovního přehledu František Typovský. Díky a hezkou noc.
1: Naslyšenou.

0: Formule 1 se vrací po 5-týdenní vynucené pauze. Před startem závodního víkendu v Miami se řešila úprava pravidel mimo jiné kvůli bezpečnosti. Ta je aktuální symbolicky i proto, že na den přesně před 32 lety přišel tragicky o život trojnásobný mistr světa Formule 1 Ayrton Senna. Motoristická veřejnost ho dodnes považuje za jednoho z nejlepších pilotů všech dob. Jeho smrtelná nehoda při velké ceně San Marina uzavřela jeden z nejtragičtějších víkendů v historii šampionátu.
1: Do neděle 1. května 1994 se Formule 1 smrtelné nehody vyhýbaly dlouhých 12 let. V Imole ale přišly dvě ve dvou dnech. Po Rakušanu Ratzenbergerovi zemřel i největší talent své doby. Ayrton Senna narazil do betonové bariéry v rychlosti kolem 300 km v hodině. Ještě ten den přišla z nemocnice informace o jeho smrti.
2: Podle posledního sdělení je Senna v klinické smrti bez šance na přežití.
1: V domovské Brazílii vyhlásili 3denní státní smutek a na jeho pohřeb dorazili podle odhadů 3 miliony lidí.
3: Ayrton Senna vynikal především fantastickou rychlostí, zarputilostí, agresivitou a vůbec celkovým přístupem k závodění. Byl to opravdu velký jezdec, který převyšoval i samotnou Formuli 1.
1: Řekl o Senově popularitě motoristický expert radiožurnálu Jakub Knoll. Brazilec získal tituly mistra světa v letech 1988, 90 a 91. Dosáhl toho díky výjimečné rychlosti zejména na jedno kolo, ale taky svým nekompromisním stylem závodění. Senův slavný citát o tom, že kdo na trati nezaútočí existující mezírkou se nemůže považovat za závodníka, reagoval na kontroverzní závěr sezóny 1990. Velká cena Japonska pro něj a jeho rivala Alana Prosta skončila kolizí v první zatáčce, která oba piloty vyřadila ze závodu a zajistila Senovi titul. Rok předtím přitom za podobných okolností a na stejném místě další nehoda Senny s Prostem rozhodla o titulu pro Francouze. Jejich rivalita vstoupila i proto do dějin jako jedna z nejvyostřenějších. Postupem času se ale stali přáteli. Svědčí o tom mimo jiné rádiová komunikace Senny s jeho týmem v Imole pár dní před jeho smrtelnou nehodou.
4: Ráno jsme se připravovali na komentování přenosu a já koukám na rádiovou komunikaci Ayrtona. První věc, co řekne, není o stavu auta nebo převodovce. Místo toho slyším. V první řadě chci pozdravit Alana. Alane, chybíš nám.
1: Vzpomínal později čtyřnásobný mistr světa Alain Prost, který už v roce 94 nezávodil. Na už zmiňovaném pohřbu pak Francouz byl jedním z těch, kdo smutečným průvodem nesl Senovu rakev. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: AC/DC. Živé vysílání radiožurnálu Sport s datem 1. května 2026 je u konce. V poslední dnešní hodině nabídneme reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Rychlý pohled ještě na fotbalové výsledky v Evropě. Pisa prohrála v italské sérii A s Lecce 1-2. Girona ve španělské La Lize podlehla Majorce 0-1 a Leeds v anglické Premier League vyhrál nad Burnley 3-1. Další sportovní výsledky nabídneme třeba v blížících se zprávách a nebo znovu zítra jsme tu pro vás živě od 7 hodin. Tak tedy dobrý večer a nebo dobrou noc.
1: Středeční rozhovory na radiožurnálu Sport.
2: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
1: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
4: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
2: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
5: Pověz mi, zažila jsi v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
6: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
1: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
7: Taková ta laická představa, že jakože jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
8: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
2: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Posloucháte radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
9: Za letošní březen a duben napadlo v Česku nejmíň srážek za poslední desítky let. Začala prozatím platit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a s blokem jihoamerických států Mercosur. Hokejisté do 18 let podlehli v semifinále mistrovství světa Švédům a budou hrát o bronz. A zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
9: Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napadlo nejmíň srážek od začátku sledovaného období v roce 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Podprůměrný objem srážek meteorologové zaznamenali i po celý loňský rok, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Postupně až nulová cla na některé zboží nebo přístup na nové trhy v Jižní Americe by měla zajistit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických států Mercosur. Ode dneška platí její obchodní část. Firmy by tak měly mít lepší přístup na trh Brazílie, Argentiny, Paraguaje a Uruguaje. Dohodu s Mercosurem dlouhodobě kritizují zemědělci, třeba agrární komora, a podle ní zvýší dovoz levného hovězího masa a dalších potravin a ohrozí tím domácí producenty. Pokračuje mluvčí komory Barbora Pánková.
10: Evropská komise se touto smlouvou chystá obětovat evropské zemědělce za výhodnější exportní možnosti pro automotiv do Jižní Ameriky a vyměnit je za levné dovozy drůbežího a hovězího masa nebo cukru či medu a dalších komodit do Evropy.
9: Aby začala dohoda platit naplno, musí ještě schválit Evropský parlament a ratifikovat všechny členské země Evropské unie. A kdy se to stane, to zatím není jasné, třeba Polsko plánuje kvůli dohodě podat stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie. Ruské noční útoky v ukrajinské Oděse za sebou nechali 5 zraněných lidí, informuje o tom tamní státní služba pro mimořádné situace. Šéf vojenské správy regionu Oleh Kyper na síti Telegram napsal, že bezpilotní letouny ve městě zasáhly 2 bytové domy. Po úderu se na místě rozšířil požár. Rusko podle Kypera taky poškodilo přístavní infrastrukturu na jihu oděské oblasti. Ukrajinská strana zároveň hlásí, že zasáhla ruský přístav Tuapse na břehu Černého moře. Podle ukrajinského deníku Kyiv Independent už po čtvrté za poslední 2 týdny. Policie hledá 4 děti, které včera utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Jedná se o 2 14-leté dívky a 2 13-leté chlapce, informovala o tom mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle ní už děti mohly odcestovat do jiného kraje nebo se rozdělit. Hledaná Miroslava Magdalena Čáňová měří asi 164 cm a má hnědé dlouhé vlasy. Vanessa Hlobyková je podobně vysoká, má taky hnědé vlasy a nosí brýle. Spolu s nimi podle Kropáčové utekly taky Mitko Fatnasy a Kevin Dunka.
11: Jedná se o 13-letého chlapce, který má černé vlasy a piercing vertu, a 12-letého chlapce, který je střední postavy, má krátké střižené vlasy tmavé barvy a na sobě by měl mít černou teplákovou soupravu značky Nike.
9: Jakékoliv informace o dětech volejte na linku 158. Sport. Čeští hokejisté do 18 let zlato na letošním světovém šampionátu nezískají. V semifinále ve slovenském Trenčíně totiž podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili dvoubrankový náskok. Rozhodující branku inkasovali mladí reprezentanti 42 sekund před koncem prodloužení z hole kapitána Severinu Majera. Svěřence trenéra Jana Tomajka čeká na mistrovství zápas o bronz proti Lotyšům. Zápas začne v sobotu v 15 hodin. Pokud Češi zvítězí, získají v kategorii do 18 let medaily od roku 2014. Švédové pak v boji o titul vyzvou v sobotu večer domácí Slováky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Neprůjezdná D56 u sjezdu na Paskov a také exit na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína. Dálnice D56 mezi exity 44 až 49 sjezdy na Paskov a Staříč na Ostravu i Frýdek Místek neprůjezdná. V úseku se po dálnici i kolem ní pohybuje lesní zvěř. Na místě je policie, zvíře se nedaří zahnat. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice překážka. Sražená zvěř zhruba 7 kilometr. Dejte pozor. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína je zavřený sjezd z exitu 38. Je to sjezd na Blušperk a Hukvaldy. U nehody motorky tam přistává vrtulník. Oběd to jde dál po D48 do Příboru a tam sjet na exitu 33, vrátit se na Kvaldy, pak Brušperk. A ještě D6 z Prahy do Karlových Varů. Za sjezdem na Lány stojí osobní auto 26. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: 1. května i na svátek práce si můžete poslechnout aktuální Kilometry Jiřího Ježka. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů. No a se mnou ve studiu je pracovitý, pilný jako včelička Jirka, jako vždycky s dobrou náladou. Krásný den.
13: Ty seš ještě pracovitější, Karle, ty seš tady od rána. Mám radost, že jsme i dneska na 1. máje se tady setkali ve studiu a budeme si povídat o cyklistice a o běhání.
0: Určitě můžeme začít klidně těmi koly a já právě chci vlastně navázat to, co jsem s troškou nadsázky už před chviličkou řekl, že jsi hodně pracovitý. Tak venku je krásné počasí, o víkendu čekáme skoro bych řekl až letní, ani ne jarní teploty, ale ty máš té práce opravdu hodně, což je samozřejmě fantastické, ty jsi opravdu činný na tolika různých polích. Tak jak to všecko stíháš a nacházíš si ještě čas na sport?
13: No, nacházím, ale je to čím dál obtížnější, protože většinou ty pracovní cesty, které se mi třeba poslední dva týdny nashromáždily, tak jsou skoro až na Slovensku, takže trávím třeba, já nevím, 6 hodin autě. Do toho se snažím buď ráno předtím, nebo v průběhu těch třeba konferencí vyběhnout s těmi lidmi, kteří na těch konferencích jsou také a mají podobný problém, že si potřebují zaběhat aspoň ráno. Tak to takhle se snažíme kombinovat, ale většinou je to nějakých 7-8 třeba kilometrů běhu, což je pro mě málo, já bych třeba aspoň těch 10, ale nevadí. Hlavně prostě si to v té hlavě odškrtnout. No a když odpoledne se vrátím a samozřejmě dny už jsou delší, počasí je hezké, tak jsem si třeba včera při západu slunce ještě objel aspoň 30 kilometrů pro ten krásný pocit. Ale těším se, že přesně tenhle ten víkend konečně už mám volno, takže si dám nějaký delší trénink, má být krásný počasí. počasí, tak se na to těším. Budu mít nové kolo, takže do nové sezóny vyrazím na novém kole. Kde se potkáme na závodech?
14: Pojďme My se říct. Potkáme za 14 dnů, potkáme se na Pálavě, potkáme se na Road Classics, těšíme se moc, jsme extrémně natrénovaní, jedeme samozřejmě na výsledek oba dva, že jo? Je to,
13: ano, samozřejmě.
14: Je to tak, jedeme tam pro medaile a budeme strašně rádi samozřejmě, jestli se tam ve Valticích třeba potkáme, tak když se budete chtít s námi pozdravit, asi především tedy jedním z nás dvou, ale já budu taky moc rád, když se mnou bude chtít někdo bavit. Já jsem ještě jednu věc jsem chtěl, Jirko, vlastně připomenout, to už je starší, ale to je možná taky inspirace pro naše posluchače. Jeden ten běh si absolvoval zatím, co se ti nabíjelo auto, to mě opravdu hodně rozesmálo. To jsem si říkal, že už si opravdu schopen teda to logisticky zařídit úplně neuvěřitelně.
13: Ne, ale to je super. Já jsem jel někam doprostřed Slovenska, někam ke Zvolenu a potřeboval jsem dobít svůj elektrovůz. Využil jsem rychlonabíječku na dálnici, ale vlastně jsem si řekl, že mám tu těch 3/4 hodiny, co se mi to auto bude dobíjet, protože jsem ho dojel do úplně do nuly, tak že tam je vlastně zbytečně jako promrhaný čas, tak jsem se převlík, protože jsem měl sebou věci nabíjání, přelezl jsem takový ten plot, který je u těch dálnic.
14: Což neradíme,
13: ale ono většinou u těch benzínek se dá jakoby opustit ten prostor té dálnice a vyběh jsem do Lednicko-Valtického areálu, dal jsem si krásnou desítku, vrátil jsem se, auto bylo dobité, skočil jsem zpátky do civilního oblečení a dojel jsem tam, kam potřebuju a bylo to vlastně úplně ideální a já tohle to častokrát využívám, protože samozřejmě ty kapacity těch aut nejsou takový, aby mi dovolili třeba obět všechno na jeden zátah, takže někde dobíjím a většinou to takhle jako spojím. A nebo to teda použiju na druhou stranu, že si potřebuju trošku zdřímnout, takže jak se dobíjí auto, tak já většinou usnu, abych měl energii na ty lidi, za kterýma jedu. Ale je super, že jak jsme mluvili o té Road Classics, tak je to právě pro nás, spíš teda přiznáváme oba dva, je to příležitost se potkat s vámi, s našimi posluchači, protože je strašně fajn, když se můžeme bavit o tom, co třeba bychom měli pro vás vysílat v dalších dílech. Rádi to slyšíme, takže pokud jste cyklisty a potkáme se příští za 14 dnů na vlastně v polovině května na Road Classics na Pálavě, tak klidně se nám ozvěte dopředu třeba na Instagram nebo na nějaké sociální sítě, ať se potkáme a můžeme si o tom našem pořadu popovídat. Já tam teda zůstávám i v neděli, kdy bych si chtěl a slíbil jsem to moravským přátelům, že si společně ještě vyjedeme po tom sobotním závodě, takže kdo bude chtít se k nám připojit, tak i v neděli bude chystána výjížďka.
14: A pro ty z vás, pro které je Jižní Morava třeba daleko, tak vlastně pořád platí ta možnost první středu v měsíci? Pamatuju si to, ty jezdíš ze Smíchova.
13: Ano, z té základny, z té cykloprodejny M1 Projekt Sport jezdíme vždycky každou středu, první středu v měsíci. Poznáte to podle těch sirén, kdy se testují.
14: To je kvůli
13: vám, jo? Ne, ale je to dobré poznávací znamení, že když poledne houkají sirény, tak poté po 4. hodině vyrážíme ze Smíchova na cyklistickou výšku. Nechci říkat trénink, protože je to fakt pro každého, jezdí s námi i holky a je to spíš taková přátelská výška v polovině týdne, takže každou první středu od teďka, od května až do října se budeme potkávat.
14: My jsme si vlastně minulý týden hodně povídali o té profesionální silniční cyklistice a aspoň část dnešních kilometrů tomu chceme taky věnovat, protože si myslíme, že to smysl má, protože i když uběhl jenom jeden týden, tak my jsme se tady bavili o jednom novém mladíkovi, o jednom o pár let starším chlapíkovi, který zdá se chce vyhrávat úplně všechno, do čeho nastoupí, tak možná můžeme ztratit pár slov, protože začněme Lutychem. Splnilo to očekávání Jiřího Ješka?
13: No nejenom moje, já věřím, že to splnilo očekávání všech cyklistických fanoušků, tak a jak se tady od začátku sezóny vlastně té závodní bavíme o tom, že ty závody jsou nesmírně atraktivní, tak i ten Lutych, téměř 260 kilometrů vlastně nejstaršího závodu, který se dosud jezdí, první ročník této akce byl 1892 a od té doby se jezdí. A je to jedna z nejtěžších klasik, protože je velice kopcovitá, myslím, že má něco přes 4000 metrů nastoupáno. Ty kopce jsou tam jeden za druhým a ty konečná fáze vlastně toho závodu potom prověří ty závodníky nejvíc. Bavili jsme se v minulém díle o vítězství na Valonském šípu Paula Sexase, což je totální mladík, totální kometa vlastně, taková supernova francouzské cyklistiky, velká naděje pro tuhletu zemi. Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to. Tadej Pogačar samozřejmě ten závod vyhrál, říkám to samozřejmě, trošku znevažuju tím ostatní, kteří byli na startu. Ale ten závod vyhrál. Nicméně v ten moment, kdy Tadej Pogačar v jednom z těch kopců, myslím, že to byla Côte de la Redoute, jeden z těch nejtěžších kopců tohohle závodu, tak když tam Tadej nastoupil, vlastně to byl moment, kde to všichni předpokládali, že on nastoupí, tak jediný, kdo se ho udržel, ale udržel se ho velice suverénně, byl Paul Sexas a vydržel s ním vlastně až do posledního kopce, kde už teda ho Tadej jako trošku zlomil. Ale v tenhle ten moment, to byl další historický bod cyklistiky. Oba dva závodníci, jak ten Tadej Pogačar, tak Paul Sexas, který jel s ním, tak oba zaznamenali vlastně historicky největší změřený a zaznamenaný výkon v cyklistické historii, což je jako neuvěřitelný. 8,7 W na kilo. To se ještě nedávno zdálo, že to prostě není možné jako zajet. A oba dva tenhle ten výkon v tom kopci zajeli, aby vlastně Paul Sexas se s tím Pogačarem udržel, a prostě máme další prolomenou hranici. O těch rekordech tady dneska budeme mluvit ještě i v té běžecké části našeho dílu, ale tohle to bylo fakt neuvěřitelný. Zároveň to byl absolutně nejrychlejší ročník tohohle závodu v historii. Takže fakt se máme jako zase na co těšit do budoucna. A Paul Sexas potvrdil to, co od něj všichni očekávají.
14: Bylo řečeno, že po Lutychu jeho stáj oznámí, jestli pojede Tour de France letos nebo ne, tak po Lutychu je, ale zatím jsme nic neslyšeli, tak jenom jsme se ubezpečili, že to po Lutychu vlastně je takové nic neříkající, protože to může být kdykoliv, ale já si opravdu myslím, že ho na tu Tour de France pošlou, a já mám takovou zvláštní úchylku, já si rád potom pouštím komentátory z různých jazykových mutací, i třeba z těch, kterým nerozumím, právě kvůli těm emocím. A musím s tebou souhlasit, že vlastně všichni jsou nadšení, protože ano, my taky jsme to mnohokrát už tady říkali, že si umíme užít tu dominanci tady je Pogačara a ten jeho výkon. Ale samozřejmě, já si myslím, že i pro nějaké skalní fanoušky tady je Pogačara prostě tohle je něco navíc, jo. On se ho udržel, ten kluk, a ono to potom je výrazně jako zajímavější, když ten Tadej Pogačar ho prostě utrhne až na tom dalším stoupání. A to, že Paul Sexas tohohle je schopen tedy udržet se Tadeje Pogačara, když zároveň on zajede nejlepší 4 minuty v historii cyklistiky, tak to je prostě věc nevídaná, fantastická, úžasná, a my se opravdu jen můžeme těšit na to, co nás čeká v tom cyklistickém roce dál. Taky strašně vtipná věc, vlastně Tour de France, tam ten bílý dres pro mladého závodníka je do 25 let, tak jako tady Pogačar, myslím, ho vyhrál 4x. Už tenkrát se o tom mluvilo, že vlastně je to trošku možná přežitek, že by se ta kategorie měla zkrátit. No, Paulu Sexasovi je 19 a jestli pojede na Tour de France, tak mu tou dobou bude stále 19. Takže on jako může v téhle kategorie pro mladého jezdce, kdyby chtěl a kdyby jeho stáj chtěla, soutěžit 6x, což je prostě podle mě úplný nesmysl.
13: No a třetí v tomhletom závodě za těmi dvěma vlastně už dneska mimozemšťany, protože toho Paula Sexa se fakt jako všichni přirovnávají k Tadeji Pogačarovi, skončil Remco Evenepoel, který tam chtěl být podle mě s nimi, ale prostě v ten moment na to nebylo. Najel podle mě na ten kopec někde ze zadních pozic a prostě tam nebyl v ten moment. Těžko říct, jestli by byl schopný taky vytlačit ze sebe ty 4 minuty 8,7 W na kilogram. Nicméně on aspoň teda potom vyhrál tu skupinu.
14: Já to jenom přeložím do češtiny. To je prostě sprint. To se nedá říct opravdu nijak jinak. To je pro normálního amatéra jet tak rychle, jak dokážete, ale 10 sekund prostě.
13: To je přes nějakých 600 nebo 500, no. 500, 560 W, jo. Jako při průběrné váze závodníka. Takže jako fakt neuvěřitelný, jsou to opravdu rekordy, které padají v těch sportech, a můžeme se jenom domnívat, čím to je, jestli prostě ta věda a ty týmy odborníků, kteří jsou kolem závodníků, jsou vlastně tímhletím, nebo jestli se nám rodí fenomenální cyklisté, je to fakt neuvěřitelný. Padla taky zajímavá částka, já jsem to zaznamenal až tenhle týden, možná je to starší informace, tak se omlouvám, ale jestli si pamatujete, jak Tadej Pogačar spadnul vlastně těch nějakých 8 kilometrů před nájezdem na Čiprézu.
14: Ano.
13: Při závodě Milano San Remo, který nakonec vyhrál a měl tu rozpáranou kombinézu, tak ta kombinéza se vydražila za 95 000 eur, jo, což je jako taky jako docela rekord, si myslím.
14: No určitě.
13: Skrvavenou kombinézu tam tady
14: bylo,
13: Pogačar.
14: Tam to bylo na dobročinné účely a vlastně zase líbilo se mi na tom a nebylo to úplně, myslím, tak komunikované jako to, za kolik se to vydražilo, že tady vlastně už na začátku řekl, že tu částku prostě on zdvojnásobí a že to jde na nějaký konkrétní dobročinný účel, tak někdo si koupil takovýhle skrvavený, potrhaný dres, ale jenom to ukazuje, jak tady Pogačar je výjimečný. A ještě pár slov, Jirko, ztratíme, protože on teď je na takovém menším závodě ve Švýcarsku. Tour kolem Romandie a ten důvod, proč on na něm je, je vlastně jasný. On opravdu tam je, protože tenhle závod ještě nikdy nevyhrál a takových závodů prostě ubývá. A tady Pogačar sbírá závody jako Pokémony, chce mít plné album nebo takové ty kartičky fotbalové, co se lepily o mistrovstvích světa a taky tam zase předvádí neuvěřitelné věci.
13: No, kolem Romandie, klasický etapák, přípravný etapák před Giro d'Italia. Oba ty švýcarské velké závody, ať kolem Romandie před Giro d'Italia, anebo okolo Švýcarska před Tour de France, jsou opravdu takové jako velké přípravné závody pro všechny, kteří chtějí potom v těch Grand Tour dominovat. Tak na tom závodě kolem Romandie tady Pogačar ne, že by jenom trénoval, ale on kromě prologu krátkýho, tak vyhrál první i druhou etapu. Každou úplně jiným stylem. Tu první etapu vyhrál takovým klasikářským způsobem, že prostě ospurtoval skupinku, která s ním zbyla na čele, asi 4 závodníci. A ten druhý zářez má v klasickém spurtu velké skupiny. Tak já už nevím, ten Pogačar prostě si rozhodne, že bude vyhrávat úplně všechno. Ale je to krásný, prostě se ukazuje, jak ta cyklistika dokáže být spravedlivá, že ty silná jména, která zaznamenáme na startu, potom máme i v cíli a můžeme si vlastně jenom stanovit to pořadí už rovnou podle toho, kdo se do toho závodu přihlásil. Platilo to třeba i na Lutych Bastoň Lutych, nebo v případě žen Bastoň Lutych.

0: česká závodnice Kristýna Zemanová, která ukázala, že je vynikající nejenom v cyklokrosu, ale že patří mezi skvělé závodnice i na silničním kole, takže mám z toho radost. Kdo by se chtěl podívat, tak v tom moravsko-slezském výběžku tam kolem Třince, Pusteven, tak dneska se jede zrovna na Pustevny, tak vyražte na kole a můžete fandit nejlepším ženám.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka a my už ve studiu, kromě Jirky, vítáme taky kolegu Jakuba Marka. Kubo, krásný den.
3: Krásné sváteční dopoledne.
2: Tak budeme si povídat totiž teď o běhání a budeme si povídat o jednom hodně výjimečném běhu. A tak jsme moc rádi, že jsi nás doplnil právě ty, protože ty jsi náš atletický expert, dá se říct, tady na Radiožurnálu Sport, a řeč samozřejmě bude o londýnském maratonu, který přinesl věc absolutně nevídanou. První a druhý v cíli dokázali tu trať dlouhou 42 kilometrů a nějaké ty drobné k tomu absolvovat pod 2 hodiny. Zkus popsat, jak je to úplně nepředstavitelná věc.
3: No, je to úplný nesmysl, dá se říct. 2 minuty 50 sekund zhruba průměr na 1 kilometr, to myslím, že těžko kdo proběhne jen tím 1 kilometrem, to je prakticky sprint celých 42 kilometrů a 195 metrů. Už tady o tom i Jirka mluvil v týdnu, že před 7 lety v tom speciálním závodu ve Vídni Keňan, jiný Keňan, legendární Eliud Kipchoge, běžel už po 2 hodiny, ale bylo to úplně něco jiného. Střídala se tam před ním smečka doslova těch vodičů, kde byl třeba Jakob Ingebrigtsen a další legendy světové atletiky, takže to vlastně odporovalo těm atletickým pravidlům, bylo to děláno právě jen proto, aby se pokusil někdo zaběhnout, nebo někdo Eliud Kipchoge zaběhnout právě maraton po 2 hodiny, ale teď Sebastian Save, jiný Keňan, hodina 59:30 sekund, to je ještě rychlejší mimochodem, než právě byl výkon Eliuda Kipchogeho, ale asi nesmíme zapomenout i druhý Yomif Kejelča, etiopský vytrvalec, ten běžel jen o 11 sekund pomalej než Sebastian Save, takže se asi ještě máme na co těšit.
2: Mě vlastně první věc, která mě ještě, Jakube, k tomu napadá na první dobrou. Já vím, že asi přemýšlím jinak než ostatní, ale londýnský maraton, londýnská trať, to není pro mě synonymum toho nejrychlejšího, co je na světě možné. Od toho jsou tu jiná města, nepletu se.
3: Je to tak, Berlín, to je tradiční místo, kde v posledních letech nebo ty poslední světové rekordy právě padaly, široké bulváry, úplně hladoučký ten asfalt. Londýn až takový není, ale bavili jsme se o tom i s Evou Vrabcovou Nývltovou, skvělou bývalou reprezentantkou českou a maratonskou medailistkou z evropského šampionátu v roce 2018. Tak ta říkala, že on Londýn není zase až tak pomalý, jak se může na první pohled zdát. Zhruba před 20 lety tam Paula Radcliffeová běžela ženský maraton zhruba 2 hodiny 15 minut. Dlouho pak byl tento výkon jako světový rekord, ale u mužů se to nikdy tak nějak nesešlo, ale díval jsem se, že před 24 lety tam naposledy padl mužský světový rekord, tehdy Khalid Khanouchi, reprezentující Spojené státy, rodák z Maroka, běžel 2 hodiny 5 minut 38 sekund, takže výrazně se za těch 24 let posunul ten světový rekord.
0: No, ale tady bylo neuvěřitelné to, že nejenom prostě fenomén současného sportu, Sebastian Save, taková taky prostě supernova, prostě z ničeho nic, najednou se objevil takovýhle závodník, který u posledních pár sezon láme rekordy, že zaběhl tenhle ten fenomenální čas, ale právě i jeho soupeř, jakože oba dva se dostali pod ten rekord a vlastně pod ty 2 hodiny. Je to možná trošku tím, že to byl projekt výrobce bot, který prostě vyrobil speciální boty. Ta novinka vlastně pomohla i nejlepší ženě. Tixt Asefaová v těchto botách taky zaběhla vlastně světový rekord mezi ženami v samostatném ženském závodě, kde neměli muže jako vodiče. Takže na stejný den možná prostě byla nějaká konstelace hvězd a slunce, že zrovna v tom Londýně padaly ty rekordy, nebo tam mají třeba špatně změřenou trať.
3: A vy jste, kluci, někdy měli na sobě právě ty boty, a když to vidím, tak mi to přijde jak na chudák, kdybych byl, to je podrážka, která je 5 cm vysoká.
2: Já mám dokonce jedny karbonové boty, ale prostě nejsou takhle lehké. Já dokonce jsem jako četl právě, myslím, že to byl i ten

0: Sebastian Save, který říkal, že když mu je poprvé v té krabici donesli někdy v Kenii na soustředění, takže on si tu krabici převzal a že ji jako měl v ruce a že si dělal legraci, že říkal, tam asi něco chybí, ne? Ve mně, že tam jako nic není. Jirko, ona ta jedna bota neváží snad ani 100 gramů.
1: No, má 90 gramů.
0: 10 deka šunky,
1: jako,
0: to je...
1: No, jako 90 gramů bota, navíc ta podrážka, samozřejmě má v sobě tu karbonovou pružinu pod vlastně pod chodidlem, ale jinak ta podrážka je v podstatě takový jako marshmallow, no. Jo, je to totálně měkoučká pěna, vlastně pod patou nemá ani žádnou podrážku, je tam jenom ta pěna, takže tam se předpokládá, že v ní bude běhat jenom ten, kdo běhat umí, to znamená, kdo běhá po špičkách, takže vlastně tohleto je tam ořezáno všechno, co tam být nemusí na té botě. Ta bota podle mě vydrží jenom ten maraton a pak ji jako musíš prodat, což Sebastian Save jí prodá jako v dražbě podobně jako tady Pogačar ten dres, když na ní bude napsaný ten čas. Nicméně byl to projekt trošku, asi můžem říct, že to byla firma Adidas, která prostě tyhle ty boty přinesla. Oba dva ty závodníci, jak Sebastian Save, tak Jomif Kejželša, v nich běželi, ale já věřím, že to není jenom těma botama, že to prostě musí ten Sebastian Save, prostě nový Eliud Kipchoge, který zase prostě posunul tu hranici lidských možností. Bylo samozřejmě trošku vidět, že on si obrovsky věřil. A já jsem viděl nějaký dokument o něm včera, který vyšlil právě po tom rekordu a bylo tam jako sdělováno, že i jeho trenér ho na to už dlouho připravoval, že on je ten člověk, který tu hranici těch 2 hodin prolomí, že mu nejdřív musel dát tu sebedůvěru, protože Sebastian Save přirozeně takový jako introvert, takový jako pokorný člověk, má už dokonce jako 3 děti, 3 chlapce, říkal, že je farmář v té Keni, ale že ho připravoval dlouhodobě na to, že on je ten, kdo se zrodil pro to, aby zaběhl ten maraton pod 2 hodiny a podařilo se.
0: Jakube, ti elitní závodníci, oni samozřejmě za jednu sezónu necílí jenom na jednu akci, ale jestli se nepletu, bývají to zpravidla 2, možná maximálně 3. Tak myslíš, že Sebastian Save má něco krásného naplánovaného na druhou půlku roku?
2: No, divil bych se, kdyby neměl naplánovaný Berlín, který bývá koncem září a tam by to mohl být čas třeba pod 1:59. Tam se přeci jen v posledních letech běhalo ještě rychleji. Ono je to částečně nadsázka, ale možná to úplně zas až taková nadsázka není. Já jenom ještě doplním Sebastian Save, on byl 2 roky zpátky tady na pražském půlmaratonu, takže Jirka Ježek měl velmi svižného soupeře proti sobě.
1: Vůbec jsem ho neviděl.
2: No a tehdy tady běžel pod 59 minut, ten půlmaraton byl to nový traťový rekord a Jana Moberly, manažerka právě těch největších českých závodů, tak říkala, že to bylo něco výjimečného, jak on se choval na té trati. On asi na 3. kilometru setřásl svého vodiče nejdřív a pak si běžel tak nějak sám a že to bylo úplně něco jiného než u ostatních běžců a ona s těmi elitními běžci, ona jezdí před nimi na té motorce v závodě, znají hodně těch elitních běžců, ale on, že byl totálně soustředěný, totálně poslouchal, vnímal, kam mu ukazovala, kde bude tramvajový pás, kde budou kostky a on prý poslouchal přesně jak hodinky, žádné rudé oči v tom dobrém slova smyslu. Oni samozřejmě, ti závodníci běží úplně naplno a snaží se doběhnout v co nejrychlejším čase, ale on v tom ještě dokázal přemýšlet, poslouchat pokyny a nakonec si doběhl pro traťový rekord i před Jirkou Ješkem.
1: hodně přede mnou.
0: Dva lidi tam byli mezi nima.
1: Ale jeho trenér Claudio Berardelli, který vlastně v Keni trénuje v té základně na Capsabetu, má tam takový běžecký klub, kde shledává právě z okolí ty talenty, tak Claudio Berardelli právě říkal, že když ho objevil, tak v podstatě se s ním domluvil, že ho pošle jako první akci na vyzkoušení, že ho pošle jako vodiče, scháněli vodiče na, myslím, že do Valencie, na půlmaraton. A on tam přišel, řekli mu, za kolik má běžet prvních 5 kilometrů, tak on to běžel, najednou zjistil, že je tam sám, tak si říkal, tak asi teda jako můžu běžet, a vlastně ten závod vyhrál jako vodič a vyhrál a udělal traťový rekord, a od té chvíle prostě všichni si říkali, zrodila se velká hvězda.
2: Ještě když mluvíš o těch vodičích, tedy atletech, kteří právě udávají tempo na nějaké rekordní časy, tak Jana Moberly, už jsem jí zmiňoval, tak říkala, že na tyto závody, na ty maratony, kde už se běží na hranici 2 hodin, je extrémně těžké sehnat vodiče, tak kdo je schopný zaběhnout pod hodinu nebo třeba pod 59 minut půlmaraton, tak už sám samozřejmě má nějaké ambice, aby na nějakém velkém závodě zvítězil, takže samozřejmě i s tím se musí manažeři těch velkých závodů potýkat.
0: Tak já udělám oslý můstek, myslím, že teď v neděli na pražském maratonu jednoho z takovýchhle vodičů pro nejrychlejší ženy bude dělat Patrik Weber, který tady s námi v kilometrech byl, a jedna věc, kterou jsme s Patrikem řešili, byla taky výživa. A on říkal, jak vlastně atletika si to trošku teď bere, nebo snaží se, on osobně rozhodně se snaží brát to, co v cyklistice se stalo prostě, řekněme, někdy kolem covidu nebo předtím, a to je to, co tady taky pořád omíláme, že se prostě přišlo na to, že lidské tělo je schopno za určitých podmínek, a když se vytrénuje, přijímat prostě víc těch sacharidů, víc těch cukrů. A docela mě rozesmálo, že vlastně na dvakrát se na to přišlo i tady s novým světovým rekordmanem, protože první otázka, kdy se ho ptali, co měl k snídani, tak on na to úsměvně odpověděl, že nějaké 2 krajíce chleba s medem. Načež vyšly první prostě nadpisy, že prostě se běhá maraton na med. Načež jako to netrvalo příliš dlouho a přišlo se na to, že on je samozřejmě sponzorován tak asi exkluzivní značkou, jaká jen existuje na specializovanou výživu, a že speciálně pro něj vlastně byla vyvinutá nějaká emulze, a on každých 5 kilometrů z malé lahvičky, tak aby nemusel nic kousat, prostě do sebe ty sacharidy přijmul. Takže jako je to moc hezké, že vlastně někdy se to takhle bere, že jsou to ti přírodní běžci, kteří jsou nepolíbení prostě žádnou technologií, ale vlastně ve výsledku se muselo, tak jak už Jirka Ježek naznačil, dát dohromady úplně všechno, co je vlastně možné a co ta aktuální věda nabízí, a třeba i počasí, a třeba i ten soupeř, že tam byli 2, aby z toho dohromady byl čas 1:59:30.
1: No ale mám radost, že stejně jako třeba Tadej Pogačar v cyklistice, tak ten Sebastian Save na mě působí strašně příjemně, že to je taková ta pravá hvězda, která se teďko zrodí, stejně jako Eliud Kipchoge byl vlastně první Keňan, kterého jako rozeznával celý svět, který se opravdu proslavil, protože jinak ty Keňani a ty Etiopani se berou tak jako prostě je to Keňan nebo Etiopan, ale nikdy z toho nebyla jako vyloženě velká hvězda, kdežto až Eliud Kipchoge se jako proslavil, možná i díky sociálním sítím a i těm firmám, které ho sponzorovali, tak z něj tu hvězdu už udělali. On mluví perfektně anglicky, přednáší, a ten Sebastian Save na tomhle taky pracuje, ta angličtina je taky lepší než u jeho soupeřů, a myslím si, že mu to pomůže a že to zase jako obrovsky bude vracet potom do té Keni, protože on hned vlastně první moment, kdy se vrátil do své země, tak ho vítali, jak kdyby se vrátil prostě král nebo prezident, měl tam červený koberec od letadla, vítali ho největší politici, kteří mohou, a on přislíbil, že prostě veškerý ty peníze, který bude vydělávat, tak bude vracet nejenom své rodině, ale vůbec jakoby pro rozvoj běhání a tehle těch příležitostí pro zase mladé děti z těchto těch zemí. Ne?
2: Ono je to samozřejmě o té nátuře, ale většina právě těchto afrických vytrvalců pochází z nuzných, z hodně chudých poměrů, takže pro ně vlastně ta atletika je jediným východiskem, jak se dostat z té chudoby, a samozřejmě pak, když ani nemusí být až tak dobrý jako Sebastian Save, ale vyhraje třeba nějaký velký závod v Evropě a najednou tím zabezpečí 30 lidí ze své široké rodiny. Samozřejmě ta základna je tam tak obrovská, že to také samozřejmě není každý, je to jeden z mnoha, ale zkrátka pro ty africké běžce, kteří k tomu mají samozřejmě i úplně jiné dispozice, než třeba běžci z Evropy, tak je tam ta motivace 100x, 1000x větší.
0: Mě jenom vlastně napadá jako pro člověka, který, a to přiznávám otevřeně, úplně tolik tu maratonskou scénu dopodrobna nezná a nesleduje, tak už tady padlo jméno Eliuda Kipchogeho, toho znám, toho jsem si všiml i já. Vím, že potom byl Kelvin Kiptum, který tedy bohužel tragicky zahynul, a myslím, že on snad byl tedy tím, kdo pořád ještě držel ten maratonský rekord.
2: Je to tak.
0: To bylo v Chicagu. A vlastně to byla nějaká hvězda nastupující, o které se už mluvilo, že tenhle, tohle je ten člověk, který zaběhne po 2 hodiny. A teď najednou je tu pro mě zase někdo nový a zase někdo další. A úplně rozumím tomu, že je tam ta široká základna. Ale není to tak, jako kde se pořád berou, jo? Nebo nestrácejí se taky někde mezi tím, protože ono to potom, mezi tím už byly tady taky nějaké jako dopingové, řekněme, případy, které souvisely s těmi keňskými běžci, tak jestli tam ta fluktuace těch běžců, kteří najednou se od někud odstnou a běží to za, takhle útočí na ty 2 hodiny, jak se není příliš velká. Pletu se.
2: Možná je velká ta fluktuace, ale vychází to z té obří základny. Ty už si zmínil ten problém s dopingem. Keňa má velký problém právě s dopingem a souvisí to i s tím, co jsem říkal před chvílí, protože oni to zkrátka risknou. Mám tady žít v takové chudobě, bídě, téměř hladomoru, anebo to risknu. Třeba mě neodhalí a třeba tím zabezpečím tu svoji rodinu. Ne, že bych to nějak obhajoval, ale dá se to asi vidět i tímto pohledem, ale každopádně ta základna je tam obrovská a může každý rok vylétnout někdo jiný, ale zase na druhou stranu řekněme si, nejsou to žádní mladíci. On Sebastian Savé je 31letý chlap, otec 3 kluků, takže také už to není, že by třeba v 18 letech maratonu někdo vylétl.
1: A on ten život vlastně těch běžců, těch jakoby no-name běžců je poměrně jako náročný v tom, že oni fakt od těch manažerů, kterých je tam spousta v Keni i v Etiopii a mají takové skupinky právě ty lovci talentů, tak oni jim dají 1-2 šance v Evropě nebo v Americe nebo v Ázii, pošlou je prostě na nějaký ten závod a 1-2 šance a pokud neuspěje, nebo nezaběhne tu svoji práci třeba v té roli vodiče správně, tak už ho vyřadí z té skupiny a on se vrátí zpátky do své chýše a vlastně jakoby neměl šanci ten svůj talent projevit. Jo. Proto přesně jsou tam ty problémy, protože ne každý ten manažer má jako ty úmysly dobré a ten doping prostě je tam nějakým způsobem prorostlý, ale je hrozně fajn, že právě Sebastian Savé je jeden z těch ambasadorů toho čistého sportu a on to pořád prohlašuje. Samozřejmě, že se ho na to hned první otázky byly potom jeho výkonu, že prostě Keňa má problémy s dopingem, jak je na tom on. A on říkal, že od začátku se rozhodli se svým trenérem a i s firmou, která ho sponzoruje, která mu ty boty vyrábí, že chtějí ten sport dělat čistě a že má radost, že se to podařilo a že on může být tím vzorem, že to jde a že to jde i takhle dobře a že to jde čistě.
0: Jakube, můžeme ještě klidně navázat, protože si spolu povídáme před pražským maratonem, ty na něj půjdeš za Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o tom, že to je opravdu relativně nedávno, kdy tenhle muž, o kterém jsme si tady teď povídali, vlastně v Praze běžel, tak můžou se třeba i fanoušci, kteří budou fandit někomu ze svých blízkých a budou stát někde na trati, tak můžou se těšit třeba na nějakého budoucího takového šampiona, nebo jak je to vlastně těžké takhle velká jména potom přitáhnout do Prahy?
2: Je to těžké říct, jestli tady třeba bude nějaká budoucí hvězda, ale je to obrovsky těžké přitáhnout právě ty největší hvězdy právě v konkurenci těch největších maratonů, těch majorů. Před týdnem Londýn, tak je jasné, že kdo běžel v Londýně před týdnem maraton, nepoběží teď maraton v Praze. I když v minulosti na tom třeba i pražský maraton viděl, že byly nějaké problémy s vízy, protože etiopští a kenští vytrvalci musí mít víza. Mám pocit, že v Etiopii tam je to ještě tvrdší kvůli restrikcím Evropské unie, že tam musí nějak 3 týdny předem nebo možná ještě déle právě se přihlásit. Pokud to nestihnou, tak prostě přesto nejede vlak a nemůže do té země vstoupit. Ale v minulosti třeba na nějaký velký závod se daný běžec nedostal právě kvůli problémům s vízy, ale týden, dva na to byla Praha a díky tomu se dostal do Prahy. Takže na to může částečně i vydělat, ale každopádně ty největší hvězdy, ty se soustředí, jak jsem říkal, na majory a samozřejmě nepoběžíte 6 maratonů v jednom roce. Takže nechci říct, že pražský maraton paběrku, je to vůbec ne. Je tady perfektní sestava, rekord traťový pražského maratonu je 2 hodiny 5 minut 9 sekund. Alexandr Mutiso, samozřejmě keňský běžec, před 3 lety běžel takto rychle v Praze, když si vezmeme ten rekord, rekord před 24 lety Khalida Chanoučího, tak ten byl pomalejší, než je právě ten traťový rekord, ale teď je to rozdíl 5 minut mezi traťovým rekordem pražského maratonu a světovým rekordem. Takže ten rozdíl je tam velký, ale určitě velmi zajímavá jména tady poběží v neděli.
1: Jako rekordní časy asi padat nebudou, protože ta Praha je náročná právě těmi ostrůvky tramvajovými, běží se přes koleje, běží se po kostkách hodně, což je také nepříjemné, zvlášť pro ty speciální boty, které dneska všichni jako maratonci používají. Je tady spousta zatáček, i takové malé převýšení vždycky přes ty mosty a tak dále. Takže Praha prostě díky tomu, kde se to koná, není asi určená pro rekordy, nicméně je obrovským lákadlem a já dneska, když jsem měl na vysílání, tak vlastně se bavíme v pátek a poběží se v neděli, tak je Praha už plná jako maratonců, poznáme je všichni, že jo, už jenom podle vizáže, samozřejmě co mají na nohách, v čem přiletěli, já jsem dneska jel kolem letiště a už prostě s baťuškama, mají tam svoje čísla, manželé, rodinky, vlastně mladí lidé, i starší, je to strašně krásný a to tady může startovat kolem nějakých, já nevím,
2: 11 800 je kapacita.
1: A veme si, že v tom Londýně startovalo snad 57 tisíc, jo. To si myslím, že ten rekord padl kvůli tomu, protože jestli Sebastian Save věděl, že se na něj valí ze zadu masa 60 tisíc lidí, tak já bych taky utíkal.
2: Já jenom potvrdím tvoje slova, už jsem se o tom mluvil, obavil v minulosti s organizátory pražského maratonu a jestli by to šlo udělat nějak, aby byl rychlejší. Oni říkali, samozřejmě můžeme tady zapravo uzavřít dálnici a bude to fofr, ale ti amatéři, i ti závodníci, ti profíci sem jedou právě kvůli tomu, že budou probíhat těmi historickými kulisami Prahy a úplně mi teď z toho tady jede mráz po zádech a po rukou a je to zkrátka zážitek, nejde jen primárně o tu rychlost.
0: No to mě právě napadá, že je to, že na jedné straně jsou ty památky, to fantastické centrum, které prostě Praha má neopakovatelné a ten zážitek, který to udělá těm 11 tisícům lidí a vlastně jde to, ale musí to jít na úkor něčeho, takže jde to na úkor třeba absolutně nejrychlejšího možného času, ale v tom případě mi taky přijde, že to jde třeba na úkor účasti i těch největších českých hvězd, protože jak Jakub Marek už říkal, prostě i ti lidé, kteří se snaží zaběhnout nějaký čas, třeba se v budoucnu kvalifikovat na olympiádu nebo na něco, tak mají v hlavě ten čas, že jo? A právě ten čas se jim asi logicky, si to tak představuju, zaběhne s nás ve Valencii než v Berlíně, než že by tady zkoušeli štěstí na pražských kostkách.
2: Je to přesně tak, jak říkáš.
0: Dnešní kilometr Jiřího Ješka v tuto chvíli s Jakubem Markem moc děkujeme a budeme se zase někdy třeba těšit.
2: Díky, hezký den.
3: Repríza pořadu Kilometr Jiřího Ješka.
0: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, zůstáváme ve studiu Radiožurnálu Sport ve třech, ale Jakuba Marka vystřídal jiný host a představí ho Jirka. Děkujeme.
1: Ano, zaujala mě jedna akce, která čeká Prahu v nejbližší době a protože jsem chtěl o té akci mluvit, tak jsme pozvali do dnešního vysílání jednoho z organizátorů. Ta akce se jmenuje KPMG Noc rekordů. Bavili jsme se tady také o tom, že Prahu zaplavila teďko vlna amatérských běžců, milovníků běhání, protože se běží pražský maraton. Vlastně 3. května se v neděli vypukne asi ta největší masová událost, která Prahu zachvátí. Nicméně pár dní poté, tedy Noc rekordů, kde ty distance budou kratší, nicméně, možná to tempo bude hodně blízké tomu tempu Sebastiana Saveho zaběhnutého světového rekordu v maratonu v Londýně. Takže jsem pozval organizátora, kterým je Štěpán Kačena. Štěpáne, vítej, díky za tvůj čas.
4: Děkuju za pozvání.
1: No a když teda budeme mluvit o té noci rekordu, jak tenhle ten nápad vznikl a co vlastně za ním je?
4: Tak primární motivací je to, že my nechceme dělat atletiku za plotem. Myslíme si, že běh vlastně patří do atletiky a ti lidé, kteří ho provozují v parku, tak by si měli mít možnost vyzkoušet si běhat na dráze, protože na dráze se běhá nejlíp, na dráze se běhá rychle a těch příležitostí vyzkoušet si to vlastně moc není. Takže chceme propojit všechny běžce a dát jim tu možnost vidět ty opravdová esa, která poběží troufám si tvrdit, ještě rychleji než maratonský rekordman, ale poběží kratší distanci, míli nebo 5 kilometrů, a vlastně veřejnost si může zaběhnout trojku a pro děti jsou připraveny kratší tratě. Takže chceme všechny dostat na jedno místo, aby si zafandili, protože věříme, že ta atmosféra podporuje výkon a na tom je ta akce vlastně postavená.
0: Tak takže, můžu se na to doptat. Já o té akci vím, že existuje, a právě vždycky, jak už bylo teď zmíněno, jsem jí měl spojeno s tím, co byla ta první věta. Že je to snaha nabídnout atletiku amatérům, a to tedy na oválu. A teď ale včera jsem na sociálních sítích viděl, že přijde Kristýna Meky. Tak jak se tyhle dvě věci dávají dohromady?
4: Tak o to přesně jde. Já si myslím, že běh je vlastně jeden z mála sportů, kde si ten obyčejný člověk může vyzkoušet úplně to samé, co ten největší profesionál, ať už na maratonu, nebo tady v tomhle případě na dráze. Takže my máme vlastně Labor World Athletics Challenger, takže jsme regulérní meeting, ale meeting trochu jiného typu. Říkáme si běžecká show, takže to bude spíš taková trošku party, hudba, skákací hrady, dobré jídlo a pití, atmosféra, ale prostě poběží všichni, od těch, kteří jako běhají spíš v parku pomaleji, po olympioniky, a nejenom z Česka, protože bude tam Kristýna, bude tam Honza Frisch, bude tam Simona Vrzalová, ale přijedou i ze zahraničí. Máme tam vlastně anglického mistra na 5 kilometrů, Jacka Kavana, taková vycházející hvězda, máme tam španělské borce, z Ukrajiny přijede chlap, který si to chce střihnout, tu míli pod 4 minuty, takže se bude na co dívat.
1: No a to máme teda ty největší hvězdy, ale pokud nás poslouchá někdo, kdo rád běhá a chtěl by si vyzkoušet tu trojku na dráze v té největší rychlosti, jakou je schopný, tak může se prostě do tohoto závodu přihlásit také?
4: Určitě se může přihlásit, chtěl jsem říct, musí se přihlásit. Protože taková příležitost se bude opakovat až za rok. Ten běh takzvaně open, otevřený, je opravdu pro všechny. Máme i vlastně dva ty běhy, takže mohou běžet opravdu pomaleji, ale ten druhý bude relativně kompetitivní a můžou ho běžet v keckách. To je takový jako trošku děs.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli potřebují Tretris hřebíky.
4: Nepotřebují, protože právě proto, že poběží jenom jednou, tak jako má trochu lidé jako váhají s tím, jestli si mají ty Tretry koupit, takže Tretry podle pravidel World Athletics se poběží pouze míle a pětka, ale trojka je otevřená, takže mohou běžet v čem chtějí.
1: Takže ta trojka je přesně ten závod pro ty hobby běžce, kteří se to chtějí vyzkoušet a můžou běžet v normálních maratonkách nebo v tom, přesně v čem
4: tak
1: běhají ty
4: pro
1: intervalové
4: každého
1: běhy. Přesně
4: ještě
1: tak.
4: Bychom měli říct, kdy to bude.
1: No teď jsem se chtěl právě zeptat, kdy to bude, jak se přihlásit, kde to bude hlavně a jestli, protože jak jsi říkal, bude to velká show, tak jestli se vyplatí i třeba fanouškům atletiky prostě jenom přijít, nebo jestli ten hobby běžec může vzít celou rodinu, ty jsi mluvil o skákacích hradech, takže děti si mohou nejenom zaběhnout ten dětský závod, ale i třeba babička mezi tím může skákat na skákacím hradu.
4: Přesně tak. Je to otevřeno všem. Přihlásit se mohou nejlépe na webu kpmg.cz, případně zadat KPMG Noc rekordů do vyhledávače. Na Instagramu jsme jako Noc rekordů, tam také najdou ten odkaz na přihlášení. Důležitá věc, že výtěžek z toho startovného jde kompletně vlastně spolupořádajícímu klubu Spartak Praha 4, což napovídá, že akce se koná na pražské děkance a bude to 14. května ve čtvrtek od 17:30 až do tmy, protože na ty nejrychlejší závody potřebujeme tmu, protože tam bude taky hodně plamenů. My říkáme, že rozpálíme tartan, tak doslova, nejenom těmi rychlými tempy, ale také takovým, řekněme, plamenou show. Je to opravdu to pro pyromany, to můžu taky doporučit. A atmosféra bude výborná.
1: A rovnou i pro hasiče.
0: Ano, a pro ty, kteří si včera užili čarodějnice, tak je tu tedy další možnost 14. května přijít na Noc rekordů. Představuju si to správně, že to začne dětskými běhy a vy bude to všechno gradovat.
4: Je to tak, začínáme od 17:30 200 pro ty nejmenší, potom 600 pro ty větší, potom už tam budeme mít seriózní dorostenecké a juniorské atlety na 1000 metrů, ale můžou přijít i chlapci a děvčata z jiných sportů. Fotbalisti jsou vynikající běžci.
1: A to jsou, já občas jako komentuju dětské závody a většinou to vyhrávají malí fotbalisté nebo malé fotbalistky, že vždycky poznám podle těch trenýrek, nebo že tam přijdou v těch teplákových soupravách toho klubu a první čtyři jsou většinou ti útočníci nebo křídla těch dětských týmů.
4: Je to tak, ostatně řada těch elitních atletů se věnovala fotbalu, takže mohou přijít opravdu všichni mladí i staří sportovci a akce je otevřená všem.
1: Teď trošku mě by zajímalo ten nápad, ten začátek. Vy jste firma, která se zabývá financemi, poradenstvím a tak dále. Vím, že u vás je spousta sportovců, jak cyklistů, tak běžců. Tak bylo to tak, že jste si prostě v tom open spaceu v té kanceláři řekli, hele, pojďme udělat nějakou běžeckou show a nebudeme dělat půlmaraton, to dělá každý, uděláme závod pro hobíky na dráze. Nebo jak to začalo?
4: Tak začalo to asi inspirací v Británii, protože akce podobného typu, nebo vlastně náš vzor je londýnská Night of 10,000 Meter PBs, což tam slyšíte, že tam těch 10 000 metrů, tam se běhá desítka, ale je to akce, kterou vlastně vymyslel Ben Pouchy, on je původem, nebo je běžec a cyklista, takže ta akce čerpá inspiraci vlastně z belgických cyklistických závodů, kde ta party atmosféra je podobná a ta myšlenka, že vlastně ta atmosféra pod podpoří výkon, pochází z toho cyklistického prostředí. Já si myslím, že to je opravdu pravda, protože všech, kterých se zeptáte, a já jsem už běžel dvakrát na té děkance, tak na tom oválu prostě není ten keř, za který byste se mohli schovat a zapíchnout to za tou zatáčkou, protože tam jako pořád na vás někdo kouká, někdo na vás křičí a ono to funguje extrémně dobře, protože ta energie se tam přenáší a je to, řekněme, takové jako opravdu kouzlo a je to něco, co tady není a dlouho se o tom běžci povídali, že by to jako bylo dobré mít, až jsme přišli z KPMG a řekli jsme, že to uděláme, protože rádi dáváme věcem život, řekněme.
0: Se Štěpánem Kačenou si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka o noci rekordů. Už tady zazněla inspirace tedy britskými ostrovy, když tady čtu, že dokonce akce proběhne pod záštitou britského velvyslance Matta Fielda, tak já vím, že pan velvyslanec má opravdu skvělý smysl pro humor a představí se i on jako běžet?
4: Diplomaticky řeknu, je to v jednání, ale on je teda primárně rugbysta.
1: On miluje rugby, ano. Ale
4: tam se teda taky běhá, ale natočil nám pěknou pozvánku a vypadá to, že nebude moc kvůli náročnému programu dorazit, takže na něj lákat nebudu, ale můžu nalákat na druhého partnera, ne, tedy patrona, ne partnera, kterým je Jiří Sikora, náš stále rekordman na 5000 metrů, který na akci bude taky a bude fandit. A on už se nemůže dočkat, až ho někdo překoná. Uvidíme, jestli to bude letos, ale s těmi chlapci ze zahraničí by naši hoši mohli běžet rychle, protože je tam vyhlášen atak 13.25, což je tedy přesně ten český rekord je 13.24.99 a španělský a britský borec potřebují po 13.25, protože se chtějí dostat na Iberoamerické hry a na hry Commonwealthu. Takže zapadá to do sebe.
1: Jsou tam i nějaké finanční odměny, jako to na těch mítincích bývá za rekordy?
4: Finanční odměny tam jsou, dokonce v rámci World Athletics jsou předepsané určité částky, které plníme, takže je to pro prvních pět ve všech čtyřech hlavních bězích. A jsou poměrně pěkné, je tam i vlastně bonus 25 000 za národní rekord a hned je to 15, 10 a 7,5 tisíce.
1: Hezky. A platí to i pro ty hobby závody, kdyby někdo třeba chtěl běžet z těch, kteří nás poslouchají a měl najednou mu začali cinkat i ty euro částky v těch očích?
4: Platí to pro běhy A, které se běží v tretrách.
1: Dobře.
0: Ne, a když se ještě vrátím k té části, ten open běh, tedy to jsou ty 3 kilometry, tak když ještě pořád chápu, že se tam posluchači, kteří se třeba o té akci, promiňte, dozvěděli, až teď můžou přihlásit, tak to je taky správná informace, je to tak?
4: Je to tak.
0: Tak je tam nějaká maximální kapacita, nebo jak to chcete zorganizovat? Bude těch běhů prostě, vy jste naznačil 2, ale tak jak se to tam všechno poskládá?
4: Běhu je hodně, takže předběžný program, jako problém samozřejmě té dráhy je, že pravidla nedovolují jako víc než 25 na jeden běh, ale do těch běhů na 3 kilometrů se myslím těch lidí vejde víc, takže my počítáme zhruba s 300 běžců dohromady.
1: Takže budou nějaké kvalifikace, pak z nich budou postupovat?
4: Nebudou, ale... Uvidíme, je potřeba se přihlásit včas, protože i v porovnání s loňským ročníkem, tak ta místa ubývají. Mm-hmm. Oni si pak, bohužel často atleti jsou takový neúplně zorganizovaní, si většinou vzpomenou 2 dny před závodem, že by se mohli přihlásit.
1: No a teďko já to hodím zpátky na tebe, Štěpáne. Ty vypadáš velice ve formě, vypadáš, nemůžou naši posluchači dneska nás vidět, protože nemáme videotechniku.
4: Vypadám ještě líp.
1: Ale... ano, takže máš v tom i ty svůj nějaký konkrétní zájem, protože předpokládám, že patříš mezi běžce, tak jak ty jsi se dostal k běhání a kolik vlastně času při svém pracovním vytížení můžeš věnovat sportu, protože i o tom se tady často bavíme.
4: Tak já tomu sportu nevěnuju tolik, jak si mnozí myslí, jednak protože se věnuju kratším trakím i přes svůj pokročilý 42letý věk, takže já cílím na traky od řekněme 1000 metrů do 5000 metrů, takže běhám relativně málo, kolem 40 kilometrů týdně, 2x týdně k tomu cvičím a kromě toho, když jsme u té motivace, jak mám vlastně běžeckou skupinu ve Spartaku Praha 4, takže já tam budu mít svěřence a přiznám se, že si teda střihnu ten B běh míle.
1: Dobře, no a teď jako když říkáš, že se věnuješ těmhle těm běhům, je pro jako amatéra nebo pro člověka, který už normálně běžně pracuje, je jako spousta vyžití v těchhle těch tratích?
4: Já osobně si myslím, že, a teď budu trošku půjdu proti tomu maratonu, že ty trati, střední tratě nebo od té 1500 do 5 jsou pro běžného člověka, který pracuje, v podstatě přínosnější, protože jednak nemusí naběhat tak vysokou kilometráž a pak k tomu musí cvičit, protože bez toho cvičení není ta rychlost a bez rychlosti se prostě pořádná míle nebo 5 zaběhnout nedá. Takže takové to jako plazení se po maratonech mi úplně smysl nedává. Já myslím, že lidi by měli cvičit a běhat rychle.
0: No a čím si to, Štěpáne, vysvětlujete prostě, že to ale tak není, protože my jsme se tady o tom bavili, ten zájem o právě tyhle ty půlmaratonské a maratonské běhy je úplně jako mimo. Podle mě se to úplně vymklo. Bavili jsme se třeba i o tom londýnském maratonu, kdy vlastně už na ten letošní ročník se hlásilo přes 1 000 000 lidí. Jsou tam prostě losovačky vůbec. Uvažují o tom, že příští rok to bude na 2 dny a tady ty střední tratě zase tak se mi nezdá, že by to.
4: Tak jo, já myslím, že to máte tady ten pohled z Česka, protože ta tradice v Americe a Británii je velká a lidé jako já i starší tam běhají ty střední tratě. A myslím si, že to slovo maraton má takové kouzlo, oni lidi jako mají radši tu kvantitu než kvalitu a já si myslím, že i v jiných oblastech života, že ta kvalita je důležitější.
1: No je pravda, že ale ty série tady jsou, třeba Run Tour, tam jsou ty závody 5 a 10 kilometrů, což já si většinou vybírám tu 5, protože pak třeba ještě mám náladu si střihnout tu 10 jako bonus, ale ta 5 je přesně ta trať na tu rychlost. Máme dneska 1. května, zítra je sobota, 2. května, tak vy, kteří nás posloucháte dneska v přímém přenosu, tak připomínám, že vždycky 1. sobotu v měsíci se běží takzvaný Lívancový běh v Praze ve Stromovce, takže se mnou se tam zítra určitě uvidíte a to jsou 2 míle. Což je přesně ta ideální trať. A je to takový krásný začátek dne, kdy prostě v té sobotě se tam v 9 hodin všichni sejdou, běhá to spoustu lidí ze zahraničí a střihneme si 2 míle, dáme si Lívanec, pozdravíme se a vyrazíme do víkendu. Takže tyhle ty tratě já to obdivuju, mám to rád a dává to přesně i tu rychlost těm, kteří pak třeba cílí na ten půlmaraton, protože i tu rychlost potřebuje i ten půlmaratonec.
0: Tak pokud jsme vás se Štěpánem a Jirkou nenalákali na Lívanec, tak už teda opravdu nevím, co by mělo posluchače přilákat na střední tratě. Štěpán Kačena byl s námi v Kilometrech Jiřího Ježka. Moc děkujeme za váš čas.
4: Díky.
0: A já moc děkuju Jirkovi a budeme se těšit zase příště. Myslím, že v jednání je velmi exkluzivní host a bude to taky o běhu.
1: Ano, bude to taky o běhu. Těšíme se na příští kilometry.
3: Od prvního hvizdu do poslední sekundy. Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech Šance ligy.
5: Štěpánečka sám vede 2-1. Obražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno až k Mojmíru Chytilovi.
3: Jsme u každého gólu.
6: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
7: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
3: Na všech stadionech.
8: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
9: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
3: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech s mikrofonem za fotbalem.
8: Zároveň i v přímých přenosech na webech Radiožurnál Sport nebo iRozhlas.cz.
3: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
8: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
3: Takový je fotbal na Radiožurnálu Sport.
10: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
11: Americký prezident Trump oznámil, že příští týden zvýší cla na dovoz evropských aut. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. A premiér Babiš chce znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. A k české hokejové reprezentaci se připojil Petr Sikora, nahradí zraněného Špačka. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Je sobota 2. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu. It forces them to move
12: their factory production much faster. Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
11: Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil, aby Spojené státy postupně stáhly z Německa 5000 svých vojáků. Počty jednotek v zemi se mají postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce opět sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Pro Radiožurnál uvedl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíře za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. Připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
13: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
11: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by šel návrh proti svobodě a demokracii. Prvomájový svátek práce slavili na pražském Střeleckém ostrově zástupci levicových stran. Po komunistech dorazili sociální demokraté. V poledne pak stovky účastníků anarchistického setkání vyrazili na pochod centrem Prahy.
14: V Nádražní ulici na demonstranty čekali příznivci krajní pravice. Zasáhla proti nim speciální pořádková jednotka, říká mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
15: Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě v ulici Nádražní, kde došlo k první potyčce, kterou jsme řešili. Následně jsme provedli kontrol, tam je několik desítek osob. Další omezená osoba byla v restauraci v ulici Nádražní.
14: Střetu s účastníky pochodu policisté zabránili. Už ráno na Střeleckém ostrově oznámil expremiér Jiří Paroubek spolupráci s KSČM do podzimních voleb.
16: A chtěl bych vyzvat také ty další levicové a levostředové strany, aby se připojili.
14: Jen kousek dál u vstupu na Střelecký ostrov pak začalo sbírat podpisy nové politické uskupení založené bývalým premiérem Vladimírem Špidlou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
11: V desítkách zemí celého světa se na 1. máje konaly demonstrace a pochody. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které mnozí řečníci spojovali s válkou Spojených států a Izraele proti Iránu. Například ve Francii se protestu účastnilo na 300 tisíc lidí. Ve městě Amiens demonstranti vysypali mouku na šéfa socialistů Oliviera Fora a v Lyonu nebo Paříži se střetli s policií.
17: Demonstranti zapalovali červené dýmovnice, házeli po policistech petardy, křičeli vypadněte. Policisté rozháněli davy slzným plynem a obušky.
18: Právo demonstrovat je stále víc zpochybňované. Chceme zastropovat ceny pohonných hmot a přerozdělit zisky společnosti Total, které utržila díky válce na Blízkém východě.
19: Dorian je zdravotník v Paříži, podporuje znárodnění energetické společnosti Total, která potvrdila, že v prvním čtvrtletí letošního roku její zisk činil přes 120 miliard korun. To je zhruba o polovinu víc než ve stejném období loni. Politici, včetně premiéra Sebastiana Lecornu, a firmu vyzývají, aby se o zisky rozdělala s lidmi. Total tvrdí, že bude i nadále zastropovat ceny paliv na svých čerpacích stanicích. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Prvomájové manifestace a průvody prošly taky městy ve Španělsku, Jižní Koreji nebo Turecku. Na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna. Lodě můžou poprvé plout po novém 7-kilometrovém úseku za 400 milionů korun. Spojuje novou plavební komoru Rohatec, Sudoměřice a přístav v Hodoníně.
20: Ta loď je velká, těžká, dlouhá, že jo, a uhlídat to, aby byla rovně, aby nevybočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
21: Před kapitánem Antonínem Kořínkem se po propluti úzkou komorou otvírá nový úsek kanálu. Končí v hodonínském přístavišti, říká šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
22: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel a máme v plánu do budoucna v Hodoníně postavit koncový přístav.
21: Celý Baťův kanál teď měří 60 kilometrů. Alena Hesová, Radiožurnál.
11: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Talankina se znovu našla. Informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl ze Spojených států do Německa. Ostraha na letišti v New Yorku mu ale před nástupem na palubu přikázala sošku odbavit do zavazadlového prostoru.
23: Ruský režisér před odletem pořídil snímek krabice, do které zaměstnanci Lufthansy asi 4-kilovou pozlacenou sošku uložili. Oscara by prý mohl použít jako zbraň. Když Talankin přistál v Německu a chtěl si krabici vyzvednout, tak ji nemohl najít. Po několika hodinách Lufthansa oznámila, že je soška ve Frankfurtu. Americký režisér David Bornstein, který stojí za oceněným dokumentem spolu s Talankinem, postup newyorského letiště zkritizoval. Bornstein televizi BBC řekl, že nezná jiného tvůrce, který by musel sošku odbavit. Pavel Talankin získal prestižní ocenění za českodánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. Snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Český rozhlas Dvojka dnes odvysílá speciální vydání pořadu Tobogan k 25. narozeninám Jiřiny Bohdalové. Herečka jeho sloví zítra. Dvouhodinový přenos vedený moderátorem Alešem Cibulkou se předtáčel minulý víkend v pražském divadle Hibernia.
24: Přichází paní Jiřina Bohdalová.
25: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve Stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
26: Mě potěšil Míra Donutil. Jsem řekla, ježiš, to mě to sluší. Bych bývala za mladá měla zájem. On pátek jsem ještě nebyl na světě.
25: Mezi gratulanty byly Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka. Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka od 11 hodin. K vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
8: Sport.
11: Českou hokejovou reprezentaci posílil na českých hrách třinecký Petr Sikora a v nominaci nahradil zraněného Michaela Špačka. Kapitán reprezentační dvacítky Sikora mluví o rychlém přesunu z Třince do Českých Budějovic, kde se turnaj Eurohockey Tour hraje.
0: Jsem měl autogramiádu v Třinci a volal mi náš pan manažer Peterek. On se tam zbalil a odjecel nejrychleji tady, takže jsem v 8 z Třince vyrazil a dojel jsem tady. Jsem se ještě stěhoval z bytu a celý byt mám v autě, takže jsem si to přivezl tady i sebou. S tím českým dresem to cítím a tam je ještě líp než normálně.
11: Další utkání českých hokejových her odehraje domácí celek od 16 hodin proti Švédům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na světovém šampionátu na Slovensku hrát o bronz. V semifinále totiž prohráli se Švédskem 3-4 v prodloužení. O třetí příčku se mladí Češi utkají s Lotyši od 15 hodin.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na silnici 63 na Teplicku a v Praze. Na dálnici D48 z Frýdku místku do Nového Jičína na sjezdu z exitu 38 Brušperk už bez omezení. Nehodu motorky pod dálnicí došetřili. Na silnici 63 z Řehlovic a od D8 do Teplic. Nehoda a také omezení. Zhruba na 5. kilometru jsou na vozovce po střetu osobního auta. Ta se zvěří provozní kapaliny a poblíž stojí havarované vozidlo opatrně. V Praze Letňanech zřejmě skončil majáles a srazila se dvě osobní auta. Následky nehody brzdí už tak hustý provoz v Letňanech a v okolí. Nehoda je na křížení ulice Veselská Tupolevova na kruhovém objezdu u obchodu Lidl. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 17 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
2: Klimatologové upozorňují na to, že polovina Česka aktuálně trpí silným půdním suchem. Proč tomu tak je? Jaké to může mít důsledky? A co plyne pro Česko z nejnovější zprávy o vývoji klimatu v Evropě? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bioklimatolog, člen týmu projektu Intersucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd Czech Globe, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
4: Dobrý den, vámi posluchačům.
2: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme ve čtvrtek odpoledne, v době, kdy hasiči varují před rizikem požárů kvůli suchu a kdy den co den přichází minimálně jedna zpráva týkající se sucha v půdě, v lesích, o chybějící vodě v jihočeských rybnících. Je ta aktuální situace v Česku, pokud jde o sucho, opravdu tak mimořádná s ohledem na období, tedy na přelom dubna a května?
4: Tak na to, že máme vlastně konec dubna, začátek května, měli bychom si stále užívat dostatku zimní vláhy, tak naše krajina tak rozhodně nevypadá. A my jsme si toho dostatku zbytků zimní vláhy užívali v březnu, kdy naše vegetace byla výrazně zelenější, než bylo obvyklé, a ten průběh jara minimálně tady na jižní Moravě byl poměrně příznivý a zelený, ale týkalo se to většiny republiky. V posledních týdnech ale ten nedostatek vláhy se začíná projevovat a je vidět nejenom na růstu stromů a průtocích, kde to je jaksi staršího data, ale i v případě zemědělských plodin, že jsou naši zpravodajové Intersucha vážně znepokojeni. A mluvil jste i o požárním riziku, tak z našich zhruba 220 stanic monitorujících vlhkost paliva po českých lesích, tak naprostá většina z nich hlásí nezvyklé nízké hodnoty a řekněme hodnoty, které bychom očekávali možná nejdřív na konci května nebo spíš v červenci, ale rozhodně ne na konci dubna.
2: Dá se ta letošní situace srovnat s minulými lety?
4: Tak je pravdou, že s probíhající změnou klimatu a tím, že nám začíná dřív vegetační období, tak my prostě vždycky na jaře máme méně vody, než jsme mývali ve většině let mezi lety 1961 a současností. V kontextu třeba posledních 10 let, tak to letošní jaro se až tolik nevymyká. Prostě měli jsme jara 2015, 2017, 2018, kde také jsme viděli jako častější nástup sucha. Nicméně ten letošní rok je relativně razantní a to, co je na něm zajímavé a možná výjimečné, vlastně se týká i našich pohoří, vlastně všech našich klíčových pramenných oblastí. No a z toho potom plynou i ty problémy, které pozorují kolegové hydrologové a vodohospodáři.
2: Čím to sucho, které popisujete, čím to je, že letos je ta situace taková, jaká je? Může za to hlavně mírná zima, během které moc nesněžilo?
4: Určitě tomu přispěla. Ono srážek jsme neměli až tak málo, nicméně zima byla nadprůměrně teplá. A to vedlo k tomu, že tím, že srážky nebyly ve formě sněhu, většinou zřejmě to byl déšť, tak ta voda odtekla nebo se vypařila nebo byla spotřebována rostlinami během té teplé zimy a o tom nic bylo na jaro a ještě méně na léto. A je potřeba říct, že to není věc, která se týká jenom Česka. V aktuálně významná část střední Evropy se potýká s podobnými problémy jako my. Asi nejhůře postiženou zemí aktuálně je Polsko, ale když půjdeme od pobřeží Atlantského pobřeží Francie k hranicím Ukrajiny, tak se prostě budeme pohybovat v území, které je suší než je obvykle.
2: Mluvili jsme tedy o dopadu zimy. Má to ještě nějaké další příčiny, ta aktuální situace?
4: Jednou z těch základních, a ono to s tím souvisí, to co je pod všemi těmi změnami, jež pozorujeme, tak je postupné oteplování planety a změna celkových klimatických poměrů, které v zásadě zatím v Evropě vedou k tomu, že začíná nám dříve vegetace v našich zeměpisných šířkách, ale zůstávají stejné srážky a tím pádem ta vegetace vlastně pracuje efektivně s menším množstvím vody, než by potřebovala a proto se nám častěji dostavuje stres z nedostatku vláhy. Další věcí, kterou vidíme, je změna charakteru srážek, to s tím, jak výrazně ubylo zimních srážek, tak se nám srážky během zimy neakumulují a nedoplňují potom půdní profil. A protože tohle je proces, který trvá už několik desítek let, tak nám postupně v krajině ta voda ubývá a dá se říct, že ne úplně bez zbytku, ale téměř každý další jaro začínáme s o něco nižší hodnot.
2: Když se dívám na aktuální mapu projektu Intersucho, tak v dlouhodobém normálu jsou v podstatě jenom oblasti na jižní Moravě a na sever a severozápad od Prahy. Proč zrovna tam není takové sucho jako ve zbytku republiky?
4: No, ono je potřeba říct, že tady se projevuje ten efekt toho jarního sucha, které dříve na jižní Moravě a ve středních Čechách se objevovalo zhruba v téhle době. Jsou to ty nejteplejší oblasti, kde řekněme pozimně, která bývala chudší na sníh i v 60. 70. letech oproti Vysočině, tak prostě už v dubnu byly pole relativně suché, začínalo se normálně s polními pracemi, jenomže jak si teď to postihuje i Českomoravskou vrchovinu a další výše položené oblasti, zatímco na jižní Moravě a ve středních Čechách je to jakoby ten běžný stav. Je potřeba také říct, že jakmile půdní poměry nebo ta půda je relativně suchá, což je případ povrchové vrstvy na jižní Moravě, no tak ona už nemá kam dále vysychat. Ona už ta situace nemůže dále příliš zhoršit, takže lze také říci, že ty nejsušší oblasti ne, že by nezažívaly sucho, ale prostě bohužel oni mají nedostatek vláhy jaksi ve své DNA a tím pádem ta dynamika třeba klimatické změny tam na první pohled není tak patrná. Bohužel, jakmile dojde na nárůst teploty, což očekáváme potom v těch letních měsících, tak jsou to právě ty oblasti jižní Moravy a středních Čech, kde se sucho kombinuje s extrémně vysokými teplotami, čehož většinou třeba Vysočina nebo naše pohoří bývají uchráněny a tahle dvojkombinace právě nejvíce ohrožuje zemědělské plodiny a stromy, vegetaci obecně.
2: Bioklimatolog, člen týmu projektu Intersucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd Czech Globe, profesor Miroslav Trnka, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak to všechno, o čem jsme teď mluvili, působí na přírodu? Na rostliny?
4: Tak samozřejmě příroda a rostliny mají poměrně velkou plasticitu. Oni si dokážou ze spoustou věcí relativně dobře poradit a pokud řekněme ve druhé polovině nebo ještě v polovině května přijdou srážky, tak je možné, že významnou část těch negativních dopadů to dokáže zahladit. Je potřeba ale říci, že minimálně do nějakého 7. 8. května v té předpovědi na Intersuchu nevidíme velkou naději na zásadní změnu, byť prostě zhruba za týden někdy ve středu by mohly přijít srážky a to by byla určitě dobrá zpráva, ale to nám indikuje zatím jeden, možná dva ze tří modelů, které vidí tak daleko. Takže to je jako první zpráva. Ano, je pořád ještě brzo v sezóně a spousta věcí se může napravit. Také je třeba říct, že my sledujeme vlastně reakci vegetace. Vidíme, že co se týče zelenosti krajiny, tak zejména na východě Česka jsme fakt v posledním týdnu zažili poměrně významné zhoršení té situace. Pořád je krajina zelenější, než je obvykle na většině míst v Česku, snad s výjimkou Polabí, ale jinak vidíme postupné zhoršování té kondice vegetace. A pokud jde o dopady na zemědělství a vlastně na kulturní plodiny, tak oproti minulému týdnu naši zpravodajové Intersucha výrazně zhoršili jaksi náhled a prakticky na celém území najdeme pěstitele, kteří se potýkají s nedostatkem vláhy minimálně pro některé plodiny, ať jsou to třeba brambory nebo vyseté jařiny, ale někteří hlásí poškození ozimu. A naši kolegové ze sítě Dendronet, spolu s kterými monitorujeme na Čekloubu kondici lesů, tak jednoznačně ukazují už od března, že stromy rozhodně nejsou v dobré kondici přes celou Českou republiku a že vykazují nižší přírůsty, než bychom očekávali.
2: Na to se samozřejmě také chci zeptat. V posledním týdenním souhrnu je varování, že lesy se dostávají do stavu vodního stresu, že 53% lesů už je ve stavu vysokého stresu, dalších 19% ve stavu extrémně vysokého stresu. Co to znamená? Jaké tohle má dopady?
4: Zase lesy a stromy jsou jako velmi plastické ekosystémy, které si dokážou s krátkodobým kolísáním dostupnosti vody poradit. Na druhou stranu i lesy jsou naší vlastně, jako je to hospodářská základna určité části třeba dřevozpracujícího průmyslu a je určitě dobré vědět, že jaká je kondice, řekněme, té hmoty, kolik nám přirůstá v našich lesích. Ukazuje to, že na začátku sezóny, kdy se vlastně z části rozhoduje o tom, jaká bude ta letošní produkce, tak nasycení vláhou je nízké a stromy na to reagují a v zásadě snižují přírůst. Současně to je ta špatná zpráva třeba pro kolegy z Hasičského záchranného sboru, jak v předpovědi, tak v aktuálním stavu je zřejmé, že lesy jsou suší, než je obvyklé a máme nepříliš jaksi dobrou prognózu, jak co se týče vlhkosti potenciálního paliva, tak také rizika šíření požárů na příští dny, takže to v kombinaci

0: Zatím mluvili o půdním suchu, teď jsme mluvili o stavu lesů, ale v tomto týdnu informovalo třeba rybářství Třeboň, že tamním rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20% vody a že kvůli suchému východnímu větru hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho podle rybářství neobvyklé, je největší za několik desítek let. Je to podobné i na dalších vodních plochách v Česku?
1: Je to podobné. Kolegové hydrologové ukazují, že průtoky jsou opravdu nezvykle nízké a navazuje to na sucho z loňského roku, které panovalo ve velké části střední západní Evropy. Zatímco my jsme ho nepozorovali příliš na vegetaci, tak v hydrologii se projevovaly velmi nízké stavy jak povrchových toků, tak stavů podzemních vod. Takže ano, je to něco, co není sice obvyklé, ale zase v kombinaci s tou probíhající klimatickou změnou je to očekávané. My jsme se zabývali nejenom vodním režimem krajiny, ale třeba teplotou vody v rybnících a i tam vidíme bohužel zhoršující se podmínky pro chov ryb, protože kromě sucha nás začíná ohrožovat i ta nezvykle vysoká teplota. A samozřejmě ta dvojkombinace nedostatku vody a vysoké teploty tak je pro vodní hospodářství v rybnících nebo rybářské hospodářství mnohem víc stresující než jenom jeden z těch faktorů, zatímco s jedním každým si dokáží v zásadě poradit třeba tím, že zvýší přísun vody do těch nádrží, zvýší frekvenci obměny a v některých případech tím můžou snížit teplotu, tak to v případě nedostatku vody ekologicky možná není.
0: Bioklimatolog z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd CzechGloub Miroslav Trnka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ve středu vyšla zpráva o stavu klimatu v Evropě za loňský rok. Vypracovalo ji Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, které provozuje meteorologickou službu Evropské unie Copernicus, také Světová meteorologická organizace. Hlavní titulek, který převzala česká média, zní, že Evropa v loni byla nejrychleji se oteplujícím kontinentem. Doplnění této informace je, že v loni zaznamenalo nadprůměrné roční teploty 95% evropského kontinentu. Co z té zprávy aby nejvíc zaujalo vás?
1: Mě se zprávy zaujalo to, že to jde o třetí rok za sebou, který vlastně je rekordně teplý. Jistě byl to třetí nejteplejší rok, ale podíváte-li se pozorně na ty rozdíly, tak jsou v zásadě na druhém desetinném místě. Pohybujeme se mezi 1,4 a 1,5 stupně Celsia. To, že skutečně jde o teplení, které je, nebo vlastně odchylku teplot minimálně v tom globálním měřítku, která je jako poměrně značná. Současně poslední tři roky v součtu v tom průměru se téměř přiblížili 1,5 stupně, takže oteplení oproti předprůmyslové době. To oteplení je masivní, je konzistentní a to, že se nejrychleji otepluje Evropa, to je jeden fakt. Druhý je ten, že se samozřejmě oteplují kontinenty rychleji než oceány. To je důležité, když se bavíme o nárůstu globální teploty, že nárůst průměrné globální teploty o 1,5 stupně Celsia může také na pevnině znamenat skoro dvojnásobek. Takže to je potřeba vždycky mít na paměti a je to něco, co reálně zažíváme.
0: Čím to je, že se Evropa oteplovala víc než jiné kontinenty?
1: Dá se říct, nebo ty teplotní anomálie jsou často způsobeny, řekněme, relativně náhodnými procesy obecně, ale platí, že pevniny na severní polokouli se oteplují o něco rychleji, protože se otepluje obecně rychleji severní polokoule kvůli většímu zastoupení pevnin. A zkrátka pevniny hůře převádí vodu do podloží než oceány, které si tu vodu mohou vyměnit. A to je jedna část. A druhá je ta, že některé významné teplotní anomálie souvisí s meandrujícím jet streamem, který zase má tendenci i nad Evropou se projevovat relativně často vzhledem k poloze našeho kontinentu.
0: Vy jste ve středu v ranním interview Radiožurnálu v souvislosti právě se zprávou o klimatu řekl, že pro nás jedno z klíčových poučení by mělo být, že budeme muset věnovat mimořádnou pozornost vodním zdrojům. Co to znamená a zahrnuje?
1: Zahrnuje to uvědomění si toho, že ať se na to díváme z jakéhokoliv pohledu, tak vlastně veškerou vodu, kterou v Česku máme k dispozici, musíme brát ze srážek. To znamená, ty, které přichází pouze na naše území, nepřitáká k nám žádná velká řeka, s tou vodou si musíme hospodařit sami a měnící se klimat.

0: znamená několik věcí. Za prvé, snižuje se množství vody, které zůstává ve vodních tocích, ale logicky i množství vody, které se může zasáknout do půdy, protože zkrátka vegetace se snaží maximum té vody využít. A druhá věc je ta, že některé z těch tradičních zásobáren vody, jako jsou právě třeba rybníky, tak tu vodu ztrácí rychleji a někdy v těch zvláště v nížinách je třeba rychleji, než na tu plochu toho rybníka ta voda stihne napršet. Takže o to víc zatěžují teda vodní zdroje ve svém okolí, nebo ty přítoky ve svém okolí, které potom se z té vodní plochy odpařují. Údolní nádrže jsou v tomhle efektivnější, ale zase nemůžeme je postavit všude. A když si to všechno postavíme vedle sebe, tak často se setkáváme s názorem, že ano, tak polovina lidí závisí na povrchových nádržích, ale druhá polovina na zásobách podzemní vody. Tyhle dvě věci spolu ale velmi úzce souvisí. Pokud dlouhodobě budeme mít málo vody v podzemních zdrojích, tak se to dříve nebo později propíše do těch zdrojů povrchových a my musíme dbát na to, aby ta naše rezerva byla vždycky dostatečná a odpovídala klimatickým poměrům, do kterých se blížíme. A my jsme většinu těch našich vodních zdrojů budovali v době, kdy klimatické poměry byly zhruba o 1,5 stupně chladnější než teď a o něco málo srážkově bohatší. Takže přestože byly budovány s dostatečnou rezervou a na větší spotřebu, tak se blížíme v příštích několika dekádách, málo dekádách, k situacím, kdy prostě jednak objemem a zejména kvalitou těch vodních zdrojů budeme soupeřit s ostatními spotřebiteli, zejména vlastně vegetací v krajině. A pokud nepohlídáme to, že naše vodní zdroje budou méně zatěžovány znečištěním, tak budeme mít problém s tím, aby nám třeba povrchové nádrže sloužily jako zdroje pitné vody, prostě protože tam přiteče příliš málo čerstvé vody na to, aby nařídilo znečištění a umožnilo ty přírodní procesy jaksi v míře, která zajišťuje, že potom úpravny vod jsou schopny ty vodu opravit.
1: Co s tím?
0: Je potřeba podle mě několik strategií, jednak mít to na paměti v případě definování strategických cílů dlouhodobých investičních, opravdu pamatovat na to, aby regiony v Česku skutečně byly dobře zajištěny pitnou vodou. To se starají podniky povodí a vodárenské společnosti, ale musíme se dívat dál než za několik 15-20 let. Musíme mít širší časový rámec, minimálně 50 roku do budoucna, to znamená někam k roku 2075. Druhá věc je snažit se co nejefektivněji hospodařit s chemií a ve volné krajině, jak znojivy, tak pesticidy, byť je v zemědělství nutně potřebujeme, tak současně jakékoliv živiny, které se dostanou do vodotečí, potom v tom suším klimatu způsobují větší problémy pro nejenom ekosystémy, ale i kvalitu pitné vody. No a další věc je zabránit pokud možno erozi. Tohle se všechno lehce řekne, ale v situaci, kdy se nám současně mění klima, ti zemědělci se musí jako masivně přizpůsobovat požadavkům z několika front v situacích, kdy máme nevypočitatelné ekonomické trhy, ceny s energiemi, tak se z toho stává jako poměrně složitá úloha a nemůže to být jenom rolí těch jednotlivých zemědělců. Je potřeba, aby tady daleko aktivněji a motivačněji vystupoval stát a také druhé strany jako jednotlivé komunity na obce, protože konec konců obce, které mají špatné zásobování vodou nebo zhorší se jim kvalita vodních zdrojů, tak vlastně ztrácí nejvíce a je to primárně v jejich zájmu. Měli by být těmi nejaktivnějšími hráči a těmi hybateli těch procesů, které potřebujeme nastartovat.
1: Na závěr bych se chtěl vrátit ještě k jedné věci, o které jste ve středu mluvil v našem vysílání. Kolega Petr Král se vás ptal na studie, které se objevují v poslední době, které popisují možnost oslabení nebo dokonce až zhroucení teplého oceánského proudění, které utváří naše evropské podnebí. Ptal se, jaké to bude mít dopady. Vy jste odpověděl, že by to bylo na delší povídání. Teď přece jenom máme trochu víc času, než bylo ve středu. Tak co by to znamenalo?
0: Tak znamenalo by to, že část těch věcí, které jsem teďka řekl, by bylo ještě složitější, než jsme o nich mluvili. V případě oslabení atlantické meridionální cirkulace, zjednodušeně jeho horní část tvoří Golfský proud, tak by zejména severozápadní Evropa ztratila podstatnou část energie, kterou má k dispozici a výrazně by se ochladila. změnily by se klimatické poměry, a to i ve střední Evropě. U nás by to ochlazení nebylo třeba o 5 až 7 stupňů, jako by mohlo počítat pobřeží Norska, ale bylo by výrazné. Byly by pravděpodobně větší rozdíly mezi zimou a létem, to znamená, léta by byla kontinentálnější, suší a stále velmi teplá, ale zimy by byly drsnější, než jsou nyní. Takže jako jak pro zemědělství, tak pro spoustu procesů v krajině by to znamenalo výrazně horší zprávu, než je jenom zpráva o tom, že se nám globálně otepluje. Nepochybně by se zvedla variabilita, a to nejenom v Evropě, ale i v Severní Americe a v dalších částech světa, které jsou třeba důležité pro zemědělské hospodaření. Ale hlavně bychom se dostali do situace, kdy jaksi počasí a ta základní struktura by se nepodobala té minulosti. A my bychom nepochybně měli problém, ještě větší problém s adaptací a s nějakým zvládáním těch každoročních výkyvů. Je to od samého počátku vlastně obav o oslabení nebo zhroucení té cirkulace jedno z hlavních témat, kterým se zabývají klimatologové a meteorologové, protože říkají, když tohle se stane, tak nám se v Evropě změní klima způsobem, který si opravdu neumíme téměř představit. Je to, jako kdybychom Evropu posunuli o několik set kilometrů dál na sever oproti současnosti. A ty důsledky si nikdo neumíme v tom konečném dopadu úplně představit. A proto se tomu snažíme vyhnout, proto i Evropa je vlastně lídrem ve snižování emisí. Ne tolik proto, že by to bylo jenom morálně správné a že také neseme poměrně velkou vinu na tom dosavadním oteplování, ale také proto, že my můžeme tou změnou klimatu v Evropě nejvíce ztratit. A je v našem zájmu, aby ostatní státy snižovaly emise. A pokud to chceme po nich, tak to musíme dělat také. No, samozřejmě alternativou je nedělat nic a čekat, co se stane a jestli se náhodou klimatologové nemýlí, ale já se obávám, že v tomhle případě ta naměřená data, a jsou to naměřená data, potvrzují téměř bez zbytku to, co říkají klimatické modely, zúžují to pásmo nejistoty a říkají, že nás v Evropě čekají poměrně výrazné změny, které se zatím budou hodně týkat západu Evropy a Skandinávie, ale nepochybně to bude mít dopady na naše území.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bioklimatolog, člen týmu projektu InterSucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Také děkuji, přeji všem krásný den a krásný prodloužený víkend.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Teď už je sobota 2. května, 4 minuty po půl jedné, přeju vám klidnou noc. Zprávy a Martin Matějka.
3: Při dopravních nehodách v Česku letos v dubnu zemřelo 26 lidí, o 12 méně než loni. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Meziročně nižší je letos i celkový počet zemřelých od začátku roku. Do konce dubna je mrtvých 104, loni za stejnou dobu to bylo o 7 víc. Téměř polovina dubnových obětí nehod byly řidiči osobních aut. Policisté stále pátrají po 4 dětech, které společně utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Podle policie je možné, že 2 dívky a 2 chlapci odcestovali z Prahy nebo se rozdělili. Hledaným dívkám je 14 let, chlapcům je 12 a 13 let. Fotky dětí jsou na webu policie, jakékoliv informace o dětech volejte na linku 158. Úřady v Myanmaru, dříve Barmě, snížily opoziční vůdkyni Aung San Suu Kyi trest odnětí svobody. Místo více než 30 let za mřížemi stráví 18 let v domácím vězení. Oznámil to člen právního výboru političky a barmská státní televize. Suu Kyi je ve vězení od roku 2021, kdy armáda provedla puč a v zemi nastolila vojenskou chuntu. A v Orlických horách už začala letní sezóna. Lanovky budou v květnu v provozu vždy o dnech volna. Návštěvníci můžou využít i přepravu horských kol a otevřely se taky trailové tratě, třeba v Dešném, v Orlických horách nebo v Říčkách. Většina areálu začíná letos s letním provozem dřív než v předchozích letech. Sport. Odpoledne začne nadstavbová fáze domácí fotbalové šance ligy. V 15 hodin začnou 4 zápasy. Ve skupině o záchranu Ostrava přivítá Mladou Boleslav a Dukla Praha nastoupí ve Zlíně. Ve skupině o umístění jsou na programu utkání Bohemians Olomouc a Karviná Pardubice. Sobotní program uzavře ve skupině o titulu duel Liberce se Sláví Praha s Výkopem v 18 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechna střetnutí v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nehody na D5 se uberou na silnici 55 na Přerovsku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Berounem.

0: Jeden z největších hitů loňského roku, Lady Gaga a Bruno Mars, Die With A Smile. Posloucháte Radiožurnál, pohled na hodiny, 10 minut nás dělí od 1 hodiny. Máme za sebou první květnový den, ale přesto se ohlédneme i za Vánocemi. Na začátku následujícího příběhu totiž byla Ježíškova vnoučata a dárek v podobě svezení historickým autem. Nakonec se z toho stala tradice. Máme pro vás reportáž z Ostravy, ve které má radost hlavně pánské osazenstvo jednoho z domovů pro seniory. Před domovem zaparkoval Cadillac z roku 1984. Byli jsme u toho, tady je reportáž.
1: Dívejte, jakým autem pojedeme. Dobrý den.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: A kde je to auto?
3: Tady.
2: Jo, tím? To jako fakt tím? A teda benzín?
3: No.
2: Je to krásné, ale.
4: Jan Sembol a Pavel Spáčil stojí u dveří a nevěří svým očím. Cadillac Eldorado Biarritz, rok 84 a jenom pro ně.
2: Kolik to žere?
3: Kolem 15 litrů.
2: Ježišmarja, to je strašné.
4: Máte rád auta?
2: Mám rád auta.
4: Všechna auta?
2: Ano.
4: A vy se taky těšíte?
5: No bodej, v Tatrovce jsem kdysi se učil jako kluk v pubertáckých letech, takže to je úžasné.
1: Už od rána, když jsem jim řekla, že to dneska klapne ten výlet, no tak to už se převlekali, vymýšleli, co si vemou na sebe, takže úplně super.
4: Prozrazuje aktivizační pracovnice Centra následné péče Ostrava Petra Doležalová. Ježíškovým vnoučetem, které v tom dál pokračuje, je David Steiger.
6: Když jsme jeli naposled s panem Jaroslavem, tak jsem viděl ten úsměv na tváři, že měl nějaký jiný zážitek, tak mám z toho radost.
4: Takže začala nová tradice?
6: No, asi jo. Už jsme domluvali nějakou akci, že se má potom jet do zoologické zahrady, takže bychom zase, když tak někoho jako svezli, tak ještě nevíme termín, no, zatím jsme jenom tak domluvali.
2: Tak já si sedu tady.
6: A vy opatrně na hlavu, že ono je to nízké.
2: Můžeme ty sedačku.
6: No. Jo, tak dobré, jo.
4: Veteránem za dalšími veterány. Pomalu a houpavě se všichni rozjíždí směr Kopřivnické muzeum. A není to naposledy. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Jedna hodina v noci. Teď zprávy. A Martin Matějka.
1: Premiér Babiš se v Arménii v neděli potká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Americký prezident Trump chce zvýšit cla na dovoz evropských automobilů. Německý autoprůmysl varuje před obrovskými náklady. Hokejisté Pastrňák a Zacha budou v drezu Bostonu odvracet v NHL konec sezony. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zítra v Arménii krátce sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předseda vlády to řekl Sravru i dnes. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se sejde poprvé od nástupu do čela současné vlády. V minulosti se představitelé vládních stran k ukrajinskému prezidentovi vyjadřovali kriticky. Mluvili třeba o zrušení české muniční iniciativy. Babiš do Arménie odlétá na summit Evropského politického společenství. Hlavním tématem bude energetická a hospodářská bezpečnost, současná geopolitická situace a posilování stability v Evropě. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Zahraniční cestu potvrdil po jednání v Bělehradě. Tamní prezident Aleksandar Vučić tam totiž zamíří v následujících měsících také. Okamura chce projednat třeba zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Šanghají.
3: Plánuju cestu, co se týče ale cestovního ruchu především, protože k nám jezdilo 600 tisíc čínských turistů ještě před covidem, byli na prvním místě v útratách na osobu a na den.
1: Přesný termín cesty je zatím v jednání. Téma prohlubování vztahu s Čínou otevřeli vládní zástupci poté, co kabinet neschválil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS vládní letadlo pro jeho cestu na Tchaj-wan. Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, ať neeskalují vzájemný spor a urychleně začnou jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
4: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Bývalí sociální demokraté chtějí založit novou politickou stranu, bude se jmenovat Nová sociální demokracie. Na pražském Střeleckém ostrově při příležitosti oslav 1. května spustili veřejný sběr podpisů. Pro registraci politické strany jich potřebují aspoň tisícovku. Za projektem stojí expremiér, bývalý eurokomisař a někdejší šéf ČSSD Vladimír Špidla. Podle něj by nové uskupení mělo sjednocovat zastánce sociálně demokratických myšlenek a bývalé členy sociální demokracie, kteří stranu opustili po jejím spojení se Stačilo a KSČM před podzimními volbami. Sport. Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha nastoupí do 6. osmifinále playoff proti Buffalu. Boston bude za stavu 2-3 na zápasy odvracet vyřazení a konec sezóny v zámořské soutěži. David Pastrňák rozhodl předešlý duel gólem v prodloužení. Český útočník přiznává, že na odpovědnost je co by největší hvězda týmu zvyklý.
5: Vytvářím sám na sebe velký tlak, ale už toho mám za sebou v kariéře hodně, takže to spíš používám jako motivaci. V těžkých chvílích to sice je někdy složité, ale pak je třeba soustředit se jen na detaily.
1: Boston nastoupí proti Buffalu zhruba za půl hodiny, už za pár minut začne utkání Montrealu Jakuba Dobeše proti Tampa Bay. Kanadský celek vede 3-2 na zápasy, stejně jako Vegas Tomáše Hertla nad Utahem Karla Vejmelky. Jejich vzájemné střetnutí začne ve 4 ráno českého času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 u Kroměříže a u Prahy. Průjezd teď omezují hlavně strážky aut se zvěří. Jedna na dálnici D1 z Ostravy do Brna u prvního sjezdu na Kroměříž. Na exitu 260 je vpravo osobní auto. Blokuje začátek odbočovacího pruhu. Místo je označené, je tam zřejmě je to policejní hlídka. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je na exitu 14 Vráž a provoz nezdržuje. Na silnici 35 z Turnova do Liberce za odbočkou Nažďárek opět srážka auta se zvěří. 36. kilometr je to bez zranění osob a místo průjezdné. Ještě Praha západ a nehoda v Dobříči. U odbočky k obecnímu úřadu je osobní auto na boku a na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně, v údolích až na nulu a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a na horách naměří většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál Jiří Štefl.
7: 1:06, sobota 2. května, Prahou včera prošel tradiční prvomájový studentský průvod. Vysokoškoláky doprovázely i alegorické vozy, na kterých vystupovaly třeba skupiny Činasky nebo Vypsaná fixa. Ráš reportér byl u toho a tak ho uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: Centrem Prahy v pátek prošel průvod studentského festivalu Pražský Majáles. Doprovázely ho alegorické vozy ozdobené do barev 4 pražských univerzit. Studenti v kostýmech a s transparenty nebo podobiznami svých kandidátů na krále a královnu vycházeli z pražské náplavky. Byli jsme u toho.
2: Studenti dokončují poslední přípravy svých alegorických vozů. Ten České zemědělské univerzity mi ukazuje vysokoškolačka Klára.
3: Máme tam krabičky, samozřejmě, které reprezentují zemědělku. Zelený barvičky, kytičky.
2: Vozidla slouží jako pojízdná pódia pro kapely, třeba pro činasky nebo vypsanou fixu, přibližuje organizátor Šimon Vlásenko.
4: Každá škola má svůj vůz, ČZU, Sambisem jsou do zelená, Univerzita Karlova červeno-bílá a Policejní akademie černomodrá.
2: Průvod právě vyrazil ze Smíchovské náplavky a studenti se vydali k Národnímu divadlu. Celkem se na akci přišlo podívat přes 500 lidí. Vysokou účast ocenil i král Karlovy univerzity Albert Foglar.
5: Vždycky na tom průvodu se čekají jako zajímavé věci, to vždycky každý rok něco jako jiného. Uvidíte prostě kapely, lidi, prostě mě se vždycky líbí ta skupinka, tím lidi se sejdou a poslouchají ty interprety jdou s váma. Jako to vaši univerzity, které se
2: Pochod prošel přes Smetanovo nábřeží a Čechův most až na Štrosmajerovo náměstí. Že se akce vydařila, potvrzuje i královna České zemědělské univerzity Alžběta Chrvalová.
6: Užila jsem si, jak jsme byli s těma činasky, bylo to krásný, oni zpívali nádherně, lidi fandili, takže se mi to líbilo.
2: Studenti se z Holešovic vypravili metrem do Letňan, aby se mohli podívat na korunovaci krále a královny celého Majálesu. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Skupina Midnight Oil ve vysílání nočního radiožurnálu odstartovali jste s námi nový den a taky víkend je 2. května. Hledat v obyčejných věcech neobyčejné, vyzkoušet video art a přenést se přitom do fantazijního světa. Nejen tohle nabízí nový ateliér Radka Pilaře v Písecké sladovně. Galerie tak připomíná 95. výročí jeho narození. Interaktivní výstavu doplňují osobní věci umělcem a vzpomínky jeho dcer.
1: Tady máme asi 100 barevných plastových sklíček různých tvarů.
2: U prosvíceného stolu v ateliéru Radka Pilaře jsem se zastavila s galerijní pedagoškou Anetou Soldátovou. Vedle tohoto stolu je televizní obrazovka a my tam ty sklíčka vidíme.
1: To snímají 3 různé kamery a dávají obraz dohromady. A děti si tady můžou vyzkoušet experiment, video art.
2: On ho vymyslel.
1: Ano, Radek Pilař je jedním z průkopníků video artu a rád experimentoval s novými médii.
2: Jednu kresbu ale s Anetou Soldátovou rozhodně nemůžu opominout, protože Radek Pilař ji nakreslil v 18 měsících.
1: Vidíme kresbu maminky s jedním prsem smějící se. Kdyby bylo jasné, že Radek Pilař má velký výtvarný talent.
2: O tom se přesvědčíme i v tomto velkém stanu, do kterého se vstupuje pod klavírem. Takže musím na 4. Plazí se se mnou i ředitel galerie Sladovna Adam Langer. V této části si dokonce můžu i lehnout, nebo spíš musím.
3: Je to tak.
2: To je práce snů.
3: A právě o těch snech to je, protože Radek Pilař rád koukal do mraků a snil.
2: Slyším tady i krásnou hudbu, to k Radkovi Pilařovi určitě patří.
3: K němu patří hudba, ale také rozhlas. To víme, že ho rád a dlouze poslouchal. Také svým dcerám třeba pouštěl hudbu a chtěl, aby zavřeli oči a přemýšleli a říkali mu, co vidí, co si představují. I děti, ale i dospělí můžou porovnat tu vlastní představu a potom můžou vidět ten videoartový klip od Radka Pilaře, jaký viděl on.
2: Ateliér Radka Pilaře má rozvíjet představivost, představit také tohoto významného umělce.
3: A významného písečáka, říkáme rádi. Je to rozdělené do takových 4 částí. Jedna je ta, kde můžou děti i dospělí vstoupit a navléknout si oči Radka Pilaře a vidět v obyčejných věcech ty neobyčejné. Je tady možné tvořit a to tvořit různými způsoby, nejenom výtvarně, ale také fantazijně, vyprávět, pracovat s texty a animovat.
2: Před stanem na mě už čeká produkční výstavy Silva Kofroňová.
4: Já bych vám ráda ukázala takovou zajímavou skřínku plnou šuplíků, která baví určitě nejen děti, ale i dospělé.
2: Tak já bych jako první otevřela šuplík s rokem 1931, protože to je rok narození Radka Pilaře.
4: V tomhle šuplíku uvidíte přetisk autentické dobové fotografie, na které je Radek Pilař s celou rodinou a se psem Alíkem a dozvíte se k tomu ještě třeba to, že se křestním jménem jmenoval úplně jinak.
2: Jeho 2 dcery bychom měli zmínit, protože ty hrály při vytváření ateliéru velkou roli.
4: Bára Komrziová a Marina Pilařová. Kromě toho, že nás pustili pod pokličku toho rodinného archivu, který zpřístupňují, tak nám darovali do ateliéru spoustu krásných, autentických, původních věcí, na které Radek Pilař denodenně sahal, používal je třeba kružítko, kterým vykresloval to své typické oko.
2: Je všudy přítomné v tomto ateliéru.
4: Protože symbolizuje ten Radkův svobodný pohled na svět, který rád sdílel.
2: Návštěvníci můžou pohlédnout na svět očima Radka Pilaře v Písecké sladovně do konce roku. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Zdravíme vás, je 1:30. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký prezident Donald Trump řekl, že vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. Důvodem je to, že mu evropské země prý nenabídly pomoc při znovu otevření Hormuzského průlivu. Důležitou obchodní trasu uzavřel po americko-izraelském útoku na konci února Írán a od té doby prudce vzrostly ceny ropy a pohonných hmot. Stažením části amerických vojáků už dřív Trump pohrozil Německu. Hlášení na českých nádražích jsou kratší, cestující už se nedozvědí, proč má jejich vlak zpoždění. Nově uslyší jen to, o kolik minut se vlak zdrží. Správa železnic si od změny slibuje zpřehlednění a zjednodušení staničního rozhlasu. Z nádraží proto už před několika lety zmizely taky tradiční znělky na motivy lidových písní. Správa železnic zároveň chystá sjednocení hlasu, který k cestujícím promlouvá. V budoucnu bude používat uměle vytvořený hlas. Stanice metra Muzeum v Praze má nový východ, vede z vestibulu před bývalý dům potravin. Oproti starému výstupu je širší, cestující se navíc z podchodu můžou vést po eskalátoru. A pražský dopravní podnik na svém Facebooku zároveň píše, že v neděli zruší schody k soše svatého Václava. Na jejich místě totiž povede nová tramvajová trať. A zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem se po zimní přestávce otevřelo africké safari. V něm můžou návštěvníci z vlastních aut, autobusů nebo safari busů sledovat stovky volně se pohybujících afrických zvířat, hlavně zebry, antilopy nebo pakoně. Cena za africké safari zůstává stejná jako loni. Sport. Fotbalistům Jihlavy se vzdálila záchrana ve druhé nejvyšší soutěži. Ve 26. kole šance Národní ligy totiž remizovali s Vlašimi 1-1. Vysočina je v tabulce, nadále před poslední 4 zápasy před koncem sezóny ztrácí na nesestupové příčky 5 bodů. V dalších pátečních zápasech Prostějov remizoval s Artisem Brno 1-1 a Příbram zdolala České Budějovice 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na exitu 260 Kroměříž nehoda pryč, auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větný Jeníkov v noci opravují vozovku. Omezený průjezd čekejte mezi kilometry 108 až 110, je tam zavřený pravý pruh. Na silnici 15 z Mostu do Lovosic nehoda bez podrobností. S omezeným průjezdem počítejte mezi odbočkami na Třebívlice a Chrášťany. Na Berounsku silnici 118 z Bavorině do Libomyšle srazilo osobní auto, lesní zvěř, čerstvá nehoda je kousek za odbočkou na Stašov. A u Prahy v Dobříči havarovalo osobní auto u odbočky k obecnímu úřadu, bylo nebo stále ještě je na boku, k nehodě vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně, v údolích až na 0 a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: No a připomínám taky telefonickou soutěž. Soutěžíte o krémy na opalování a taky soutěžíte o prostředky na ochranu kůže a pleti. Tak telefonická soutěž tady bude zhruba za půl hodiny.

0: Český zpěvák zpívající anglicky, tohle byl Mikolas Josef ve vysílání nočního radiožurnálu 2:45, aktuálně ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 se srazila dvě nákladní auta. Za sjezdem na Ořech 18. kilometru blokují levý a taky odstavný pruh. Jezdí se mezi, dejte pozor, v tom volném pruhu je nepořádek, projíždí se pomaleji. Pražský okruh 18. kilometr směr dálnice D1 nehoda. Další zelená vlna ve zprávách v celu.
0: Milan Glista, zelená vlna, dobře dojďte.
1: Zavolejte i vy 800 555.

0: 553 553.
1: Bečov na Karlovarsku, kam se právě teď vydáváme, na 1. máje poprvé v historii otevřel pro návštěvníky unikátní středověký hrad i s kaplí, ve které se našly dva bečovské poklady. Horní hrad ze 14. století restaurátoři neopravovali tradičním způsobem, ale pouze ho zakonzervovali ve stavu, v jakém se dochoval. Díky tomu se podle nich stal učebnicí architektonických stylů.
2: Takže nyní se nacházíme ve středověké gotické kapli Navštívení Panny Marie na hradě Bečov nad Teplou.
3: Říká Kateřina Hnývltová ze správy Státního hradu a zámku. My jsme vlastně v jedné z těch nejstarších částí celého historického areálu.
2: Přesně tak. Nacházíme se tady v gotické kapli, která je výjimečná tím, že se tady dochovala gotická výmalba a navíc se tady našel relikviář svatého Maura.
3: Tady kousek od nás se ten relikviář vlastně našel. Tady, jak jsou ty židličky s těmi státními znaky.
2: Přesně tak, relikviář a takzvaný tekutý poklad byly nalezeny tady v rohu místnosti.
3: Tekutý poklad, protože současně s relikviářem se tam našli staré lahve vína.
2: Ano, našlo se tam celkem 133 lahví koňaku a vína.
4: Gotická kaple, ale také obytná hradní věž, kamenné chodby a odhalené původní stavební prvky. To všechno obsahuje nový návštěvnický okruh středověkého hradu, říká kastelán Tomáš Vizovský.
5: Máme připraveny dva základní okruhy. První okruh bude do kaple, ten bude na zhruba půl hodinu a bude se věnovat ikonografickému výkladu výzdoby kaple, ale také tomu místu, kde byl relikviář ukrytý. A pak budeme mít další program, 90-minutový, kdy budeme procházet celý hrad, včetně kaple.
4: Je třeba říci, že v nové expozici ještě nedávno pracovali restaurátoři. Jedním z nich byl Václav Štochl. Na provizorním lešení dlouhé týdny ošetřoval vzácné fresky gotické kaple. Teď jako jeden z prvních návštěvníků vidí výsledky své práce v ucelené podobě v podstatě poprvé.
6: No tak najednou samozřejmě člověk vidí ten kontext, ten celek toho, co upravoval. V rámci detailů člověk šel od trhliny k trhlině a teď vidí ten celek, jak to na sebe navazuje. No a vlastně z toho krásně vystupuje ta malba.
4: Otevřením návštěvnické trasy zároveň končí dlouholetá snaha představit citlivě zakonzervované a restaurované historické sídlo, tak jak přečkalo dlouhá staletí. Podle ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové odvedli restaurátoři skvělou práci.
7: Samozřejmě bylo těžší prosadit tu myšlenku třeba směrem k donátorům, teď myslím ministerstvu kultury, protože ta představa, že něco vlastně bude stabilizováno, že to bude zakonzervováno, ale návštěvník to vlastně ani viditelně nebude schopen posoudit, to bylo možná o něco náročnější než při běžné obnově památky do nějaké ideální podoby.
4: A proč by si vlastně návštěvníci Bečova neměli nechat ujít na první pohled strohý prohlídkový okruh v areálu středověkého hradu?
7: Protože je to úplně jiná forma prezentace. Prostě tak koncentrovaný středověk, jako je tady, málo kde najdete.
4: Konzervace interiéru hradu stála 37 milionů korun. Ministerstvo kultury na ní přispělo 35 miliony. Z Bečova na Karlovarsku Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Tady jsou noční zprávy a Martin Matějka.
1: Dům podle prezidenta Trumpa není spokojený s íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Platí nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Hokejisté do 18 let podlehli na mistrovství světa Švédům a čeká je zápas o bronz. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.